sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše

0: na aquapalas.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dneska držíme palce všem uchazečům o studium na střední škole. Právě na konci pracovního týdne se totiž dozvědí, na kterou byli přijati. Informace by měly být už ráno dostupné v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je ale také školy. Cermat dnes také předá ředitelům středních škol výsledky státních maturitních zkoušek. Nejpozději v pondělí je pak školy předají maturantům. Naděje na návrat historického artefaktu lebky svaté Zdislavy žije. Policie včera odpoledne zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z její krádeže. Podrobnosti vyšetřování nejsou známé, vyšetřovatelé už dříve požádali o pomoc veřejnost a taky své kolegy ze zahraničí. Tak jsme se dočkali, dneska startuje světový šampionát v hokeji. Češi do turnaje vstoupí duelem proti Dánsku, který startuje ve 2020. Náš východní soused Slovensko si potom na první zápas letošního mistrovství počká do zítra. Od 12.20 vyzve Norsko. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Hradečtí dobrodruzi si nedají pokoje. Ve člunu vydlabaném z jednoho kusu kmene s plachtou z lipového líka vyrazí tým experimentálního archeologa Radomíra Tichého z Archeoparku v Šestary na Egejské moře. Trasa má asi 450 kilometrů a zvládnout jí chtějí členové expedice Monoxylon během 2 týdnů. 20. června je start a my vám z Černé hory budeme přát příznivý vítr do plachty. No pátek nám přináší do východních Čech přehánky, oblačno, zataženo místy bouřky a teploty do 15 stupňů Celsia.
2: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.

0: Dneska jenom o dvou třetin naší obvyklý sestavy s váma Jasmin a David. Ahoj.
1: Krásné ráno.
0: Michal dneska nebude, ale máme vás, takže společně zvládneme ten první pátek po třech týdnech, kdy jdeme teda do práce. A ať se fakt proberem, tak začneme s Pitbullem a Chrisem Brownem.

0: Chris Brown, taky Pitbull v éteru Hit Rádia 6 minut po 6. hodině. My jsme se konečně dočkali toho pátku, je to tady, už si jenom můžeme plánovat ten víkend. Tak co vás čeká? To probereme v minutě šampionů, kde po vás chceme klasicky tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a právě ty vaše víkendové plány. Hádám, že tady Dave jede tradičně na hory, nebo co se bude, nebo na Slovensko, to jsou ty druhá.
1: Tentokrát překvapím, jedeme za našima domů a bohužel budeme malovat, takže já mám jeden z těch víkendů, na kterých se úplně netěším, ale aspoň si odpočneme od práce. Co ty?
0: Jasně. No hele, ze mě bude v sobotu kameraman, budu natáčet Pokáčovou dětskou O2 arénu, protože přítel mu točí všechno a já mu vypomáhám vždycky na těchto těch velkých
1: akcích. Takže taky pracovní.
0: Takže taky pracovní, ale v neděli zase rodinný výlet. Takže
1: tak doufejme, že naši posluchači si odpočnou a nebudou muset pracovat.
0: Doufáme, vy nám to dejte vědět. Číslo k nám 777 937 777. No a do té doby Leony by your side.

0: Leon Him by Your Side k pátečnímu ránu na Hit Radio. A jak to u vás vypadá, co máte v plánu, to zjistíme v minutě šampionů. 60 sekund na vaše zprávy právě teď. Kačenka Olomouc o víkendu neví, co jí čeká, snad odpočinek i zábava. Honza z Liberce má plán jasnej, kolo, večer zahradní party, v neděli hlavně odpočinek. Míša Olomouc pojede na festival vína a doufá, že přežije až do neděle. Roman z Plzně bude kombinovat hokej a klasický gaučing. Katka Brno, wellness víkend s holkama. David Spardubic, ten pomalu začíná balit stan a s partou míří na víkend do přírody. Lenka z Hradce bude sázet kytky na balkóně, užívat si klídeček a pohodičku. Filip z Ostravy má v plánu gaming víkend a objednávat pici s kámošima. Radka z Písku jede do Prčic, jakože opravdu do toho města. No a Petra Svoboda nad Úpou čekala na půlnoc, aby se dozvěděla, že se dcera dostala na vysněný gymnázium. Pak nemohla spát, protože byla v euforii. Je to super. Jinak jedou na pokáče a pak na chatu. S tím pokáčem, prosím vás, to, já jsem si myslela, že to bude jenom pro děti, pak jsem zjistila, že tam teda můžou i rodiče. Vy mě tam uvidíte v takový dost divný pozici, až tam uvidíte na letkách.
1: Kdybys to neřekla, tak by vlastně ani nevěděli, že to seš ty.
0: Nevěděli, to bude poznat velice dobře. Budou tam nějaký zvířátka, jo, převlečený lidi za nějaký zvířátka, budou jedno z těch zvířátek, takže já tam budu taky, tak to taky uvidím.
1: Já myslím právě, že budete mít nějakou masku na hlavě, že to bude jako anonymní, takže
0: já
1: nebude.
0: Já jsem v to doufala.
1: Proto jsem na to kejvla.
0: Ne, já jsem si říkala, samozřejmě je to pro děti, je to dobrý skutek, tak to udělám. Kdyby to bylo pro dospělý, tak samozřejmě ovce nebudu. Jo, teď jsem prozradila tu ovci. Tak si užijte pokáče i víkend, ať jdete kamkoliv, pokud musíte pracovat, tak to zvládněte. A teďka už Pink, You and Your Hand.

0: kapela Mirai dohrála z éteru Hit Rádia. My vám přejeme krásný páteční ráno. 3 minuty po 6:45. Hokejový mistrovství letos začíná trošku zvláštně, protože vy, když se vlastně podíváte na tu naší kabinu, tak to místo má vypadá jak nějaký školní výlet pod dozorem červenky, jo? Což vůbec není hejt, ale chci tím říct, že ty kluci jsou opravdu mladí.
1: Já jsem si schválně tady vyhledával ročníky narození, tak například Jiří Ticháček, obránce českého výběru, tak tomu je letos 23 let, naopak Romanu Červenkovi 40, to by v podstatě opravdu mohl být jeho otec.
0: Ale já si říkám, že to vlastně může být dobře, jo, protože možná jsme teďka v takové situaci, kdy si lidi říkají, že budeme letos slabí, ale můžeme překvapit a už se to stalo mockrát.
1: Je to tak, v českém výběru chybí největší hvězdy jako Pastrňák, Nečas nebo třeba Gudas, ale naopak my máme tu mladou, dravou krev a já věřím, že když se od nás třeba tolik letos nečeká, tak o to větší úspěch to bude.
0: Tak jak to bude vypadat na ledě, to uvidíme už večer, ale na silnice se podíváme za chviličku, čeká nás doprava a po ní taky třeba Florida anebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umítky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda, prvá paráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Skonto nábytek. Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swag Live Day.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
15: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z východních Čech, hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na trase Zičína na Novou Paku za odbočkou na Úlibice budou probíhat práce údržby.
16: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.

0: Florida a jejich Whistle v éteru Hitradia, song, který jsem si asi ve 13 letech zpívala. Neznala text a nedocházelo mi, že ve 13 bych to asi zpívat neměla. Možná taky máte takový songy. No a co pro nás má David?
1: Ranní update. Největší dinosaur v jihovýchodní Asii. Takové je označení tvora, kterého letos identifikovali výzkumníci v Tajsku. Byl to bíložravec, měl dlouhý krk a vážil až 30 tun. Trendem posledních let je solo cestování. Po vlastní ose vyráží na dovolenou stále více mužů i žen. Mezi těmi nejoblíbenějšími destinacemi pro takový druh dobrodružství se řadí Vietnam, Norsko nebo Kostarika. O Česku se zase mluví ve světě. Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize. Svým včerejším výkonem přesvědčil hlasující fanoušky i zástupce národních porod. Finálový večer je na programu v sobotu.
0: Moc gratulujeme. Byly to brutální nervy, musím říct. Já jsem na to koukala a Dan byl vlastně poslední, koho porota ohlásila, že postupuje do toho finále. My si můžeme poslechnout, jak jeho song Crossroad, se kterým soutěžil, zní.
1: Co mě na téhle písnice zaujalo je, že v téhle zrychlené době má skoro 6 minut, takže z toho důvodu si bohužel tady dneska ráno na Hitrádiu nezahrajeme.
0: Ale strašně moc Danielovi držíme palce, protože je to těžká soutěž, ale věříme, že to může zvládnout. Takže držíme palce a my pokračujeme dál. Take That by vás mohli takhle při pátku pořádně probrat a vypravit do práce právě teď na Hitrádiu.

0: Eva Farná, která se v současné době připravuje na 3 červnový koncerty v Edenu, dohrála v éteru Hitrádia 9 minutek po 6:30. My jsme v minutě šampionů zjistili, co máte v plánu o víkendu. A vy, co třeba budete někde ležet na té zahradě a užívat si to volno, tak by se hodilo mít hezky upravený trávník a nejlíp bez nějaký velký námahy, že jo? Takže dobře poslouchejte, protože na Hitrádiu teďka hrajeme o robotickou sekačku Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun. Chápu, chápu. Hezká, malá, hodně výkonná sekačka, která vám tu práci teda rozhodně ulehčí. Takže, abyste ji získali, stačí napsat do formuláře na našem webu, jaký hit vám vždycky zlepší náladu. No a když ten svůj song uslyšíte o víkendu ve vysílání Hitrádia, tak se stačí do 10 minut dovolat k nám do studia a Honda Mimo může být vaše. Takže poslouchejte Hitrádio i o víkendu a my vám budeme držet palce.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Kaufland.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
0: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
0: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde?
1: Od Lesa prodá auto.

0: Espresso.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
0: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: CZ.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
5: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
4: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
5: Družstevní byty Chlumec.cz.
4: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Chludimsku, na trase z Nasavrk, na Vrbatův Kostelec v Miřeticích. Bude probíhat oprava kanalizačních poklopů, počítejte s omezením.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

the show, Kygo a Parson James na Hitradiu. A kde se taky seběhla pěkná showka, to bylo nedávno v Ostravě teda. Tam teďka proběhla scéna jak z nějakého low-cost hororu. Holka se psem u potoka a najednou tam po ní vystartoval bobr, jo. Mně přijde, že většina lidí, když slyší slovo bobr, tak si prostě představí toho plyšáčka z večerníčku, co tam okusuje ty klacíky, jo, jde v 8 spát. Jenže v reálu je to fakt jako 30-kilovej tank, jo, s obrovskýma zubama a hodnej teda není, i když chápu, jsme zvyklí z dětství třeba z tohohle toho songu.

0: prostě není. Já jsem teda byla nedávno na procházce s přítelem a on u vody viděl nutri, jo. A byla strašně blízko nás a můj Kuba říkal, ježiš, to je roztomilá, a šel přesně hnedka za ní a říkám, hele, až po tobě vystartuje, tak uvidíš.
1: Já jsem nedávno viděl nutri a teda to jediné, co mě nenapadlo, je jít k ní a pomuchlat se s ní, jako... To je prostě obrovský přerostlý něco.
0: Je, ale jako zároveň je roztomilá, takže jako chápu ten jeho put. Nicméně jiný lidi šli fakt vyloženě až k ní, jako skoro na 2 cm a začali si jí tam točit, tak jsem si říkala, ježiš, co se stane. A obecně mi přijde, že jsme si fakt zvykli každý zvíře, co existuje, hnedka natáčet.
1: No, my jsme si zvykli všechno natáčet, no, ale včetně těch zvířat. No, takže opatrně.
0: Opatrně po tobě někdy něco vystartovalo?
1: Hele, asi když vynecháme takový ty klasický, že na tebe nalítají holuby v městském centru, tak asi nic úplně konkrétně mě nenapadne. Mm. Co ty?
0: Mě v dětství skočil na záda kohout, brutálně mi rozkrábal záda, bráchovi zase hlavu, takže jsem dostal takhle oba, takže já jsem na tom byla vlastně líp. Ale to jsme ještě neměli telefon, takže to byl jenom dement kohout prostě. Nicméně, až teda někdy uvidíte jakýkoliv zvíře, tak ho nechte bejt. Teďka už Green Day na Hit Radio.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Po dálnici až 150 km v hodině. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní projekt, při kterém se může ve vybraném úseku dálnice D3 jezdit zvýšenou maximální rychlostí. Stále prý totiž nemá dostatek dat pro posouzení bezpečnosti a plynulosti provozu. Příběh Zachraňte Timmyho nejspíš happy endem neskončí. U dánského ostrova Anholt našli mrtvou verlibu, která v březnu nejspíš uvízla u německých břehů. Zpráva se rychle šíří a lidé z okolí se k ní hromadně vydávají. Experti předtím ale veřejnost varují. Zvíře může přenášet nemoci, existuje navíc riziko výbuchu, protože se v mrtvém těle hromadí plyn. Letní dovolená v jižní Evropě by se nám mohla zkomplikovat. Chorvatské pobřeží totiž podle předpovědi zasáhnou silné bouřky. Ty mohou doprovázet kroupy a nárazy větru přes 100 km v hodině. Hrozí navíc bleskové povodně. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Kamení na železniční koridor u Přelouče v lednu položili podle policie dvě děti. Případ převzal drážní úřad. Fotku skupinky dětí, kterou teď policie hledá, máme i na Facebooku a Instagramu. Další dva letošní incidenty u Pardubic policisté dál vyšetřují jako obecné ohrožení. Vlaky tam kvůli kamenům několikrát omezily provoz na trati pro rychlovlaky. No ještě si na Černéhoře dáme počasí. Pátek bude hodně oblačný, zatažený. Čekáme časté přehánky místy bouřky a teploty maximálně 11 až 15 stupňů.
11: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
12: Krásný páteční ráno, s váma Jasmin, David, ahoj.
9: Ahoj, no dneska jsme tady bez Michala poprvé, já se přiznám, že jsem byl ráno trošku nervózní. Nesnad, že bychom to nezvládli, ale že se ukáže, že to je bez Michala lepší.
12: Jo.
9: A už ho poneděli nepozveme.
12: A ukázalo, nebo? Tak dobrý, tak
9: to nechme na posluchačích asi.
12: Před náma Imagine Dragons, jejich

0: Rose, Bruno Mars, jejich Apaté v éteru Hit Rádia a my vám s Davem přejeme krásný pátek. Musím říct, že mám někdy pocit, že tady máme takový dvě republiky, jo. Jednu tu normální a jednu takovou VIP. Protože v té první, v té normální, zkuste přijít do práce třeba po dvou pivech, do skladu, do kanclu, na poradu. Jo, tam prostě si zbalíte pak věci a přeju vám hodně štěstí a jdete. Ale pak je tady ta druhá republika, jo, kde se teďka řeší návrh, že poslanci možná nebudou moc chodit hlasovat pod vlivem. Možná. A já si říkám, aha, takže teďka to šlo jako jo.
1: No, evidentně asi jo.
0: Zase si říkám, že možná většina z nás už někdy zažila takový to, že maskujete opilýho kamaráda, kolegu, spolužáka. Ty jsi to někdy zažil, Dave?
1: Ale já bych se ještě možná vrátil rychle k té poslanecké sněmovně. Na druhou stranu, v poslední době tam ta jednání trvají kolikrát i 10, 15, 20 hodin. A bez jako jednoho, dvou piv předtím si nedovedu dost dobře představit, že bych to vydržel. Jako. Ale když se vrátíme k těm kamarádům, tak pamatuju si, že jsme si, to bych asi tady ani neměl říkat, ale občas během takový té dlouhé přestávky, jak bývala odpoledne, zašli na pivo a potom to bylo samozřejmě na hudebce náročný, ale tak to už je historie, k tomu se nevracela.
0: Já jsem taky takhle kryla kámoše na vejšce teda a vím, že měl mít zrovna nějakou přednášku a já jsem říkala, ať vlastně spíš moc jako nemluví a fakt si
1: dává. A tam ideálně
0: tam,
1: vůbec nejde.
0: Tam nejde, ideálně. Tak nás zajímá, koho jste takhle kryli, kdy vy. Číslo k nám 777-937-777. Budeme rádi za hlasovky, taky za zprávy, zkrátka za jakoukoliv odezvu od vás. Teďka už Sean Baker, hey, hi, hello. Hey!

0: zatracený, modlitba za pátek na Hitrádiu. No dočkali jsme se, už je to opravdu tady. V poslanecký sněmovně se teďka řeší návrh, že poslanci možná nebudou moc chodit hlasovat pod vlivem, jo. Možná, to je pecka, opravdu. Tak možná se tam vzájemně kryjou někteří. A na to, kdo jste, nebo kdy jste koho kryli, jsme se ptali i my, jo. Tak máme tady zprávu třeba od Péti. Ahoj, no my jsme chodili o polední přestávce na pivo pravidelně. Který den to bylo, to si nepamatuji. Každopádně já kryla samu sebe a měla jsem co dělat.
1: Předpokládám, že si ani nepamatuju, co měli za předměty po té pauze.
0: Adam píše, jo, klasika. Jednou jsme kámoše mezi sebou schovali jak bodyguardi. Dali mu do ruky kolu a všem tvrdili, že je jenom unavený. Nejhorší bylo, že se pořád smál úplně všemu, takže moc nenápadný stejně nebyl.
1: Myslím, nejhorší bylo, že se poblil.
0: To by byla hezká tečka. No a Tomáš třeba píše ještě. Jednou jsme spolužáka tahali ze školní akce a dělali jsme, že mu je jenom blbě od žaludku. Jeden ho podpíral, druhý mluvil za něj, protože by se jinak hnedka prokecl. Upřímně jsme si tehdy mysleli, jak jsme nenápadní, ale asi jsme opravdu moc nenápadní taky nebyli.
1: Zajímavé je, že všechny ty zprávy mají jeden společný jmenovatel, a to sice školu.
0: To
1: ty jsi říkal,
0: fakt?
1: Že jako někdo řekne, že se něco stalo třeba v práci, ale všechno je to zatím kolem školy.
0: To je fakt, tak lidi, děkujeme za zprávy, jste boží. Je to vlastně jako vtipný se zpětně takhle vracet, vzpomínat na tyhle ty časy, ale asi bych to nevrátila upřímně.
1: A hlavně děti, nedělejte to.
0: No, nedělejte to a na silnicích prosíme taky střízlivě, za chviličku se podíváme, jak to tam vypadá.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční Kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože?
8: Max

0: zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
1: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
1: Stop!
5: Co?
1: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
1: Berem, díky.
6: Pardubáci, děkujeme vám za podporu v celé extraligové sezóně 2025-26. Společně jsme to dokázali a Dynamo po 14 letech slaví titul. Mistrovská kolekce je už nyní v prodeji v našem fanshopu. Na viděnou v příští sezóně.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MGZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Nákupy v onlineshop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
8: www.onlineshop.cz.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z východních Čech, hlásíte uzavírku. Na Rychnovsku, v Podštejně, v Jarníkově a Doudlebské ulici je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici.
2: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfinkár Hradec Králové.
3: Hit Radio Černá Hora.

0: Fonzi, Daddy Yankee, Despacito pro hezčí pátek na Hit Radio. No a David pro nás má o půl osmý další.
1: Ranní update. Fanoušci amerických komedií se mají na co těšit. Podle dostupných informací pracuje Adam Sandler s platformou Netflix na dalším pokračování úspěšného filmu Machři. Od druhého dílu přitom uběhlo už 13 let. Vývojáři populární hry GTA se o živobytí obávat nemusí. Nové pokračování se podle předběžných odhadů zaplatí už za prvních 24 hodin od vydání. Za první den by se mělo prodat na 25 milionů kopií. Držíme palce všem uchazečům o střední školy, už dneska se dozví výsledek jejich snažení. Pokud se na žádnou nedostali, mají možnost přihlásit se do druhého kola. To si už každá ze škol řídí samostatně.
0: Nám už tady vlastně od rána chodí zprávy, že jste nervózní, jak to dopadne, takže se nebojte, bude to dobrý, my moc držíme palce a držíme palce vlastně i v rychlý pětce. Ta nás čeká už za chviličku. Dneska naposledy hrajete o dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026, teďka v létě v Praze. Takže pokud byste chtěli vidět na vlastní oči tuhletu obří show, tak pište chci soutěžit na 777 937 777 právě teď.

0: David Guetta, tady svojím s taky Tones and I v Eteru Hit Rádia, ale teďka nás čeká
1: Rychlá pětka.
0: Tento týden v Rychlý pětce hrajete o dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenský pláni 7. srpna už tohleto léto. Obrovská show, se kterou Marek vlastně přichází po vyprodaných několika Edenech. No a dva lístky se dneska pokusí vyhrát Olga, ahoj.
2: Ahojky.
0: Ty jsi mi říkala mimo éter, že sedíš před školou, ve který pracuješ, za chvíli ti to teda začíná, tak si zkusíš to ráno ještě zpříjemnit těma lístkama.
2: Ano, ano, pokusím se.
0: Říkala jsi, že jsi nervózní, nebuď, to bude dobrý, jdem na to.
2: Super.
0: Tak jo, tak.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
0: Která planeta je známá jako rudá planeta?
2: Mars.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik pádů má čeština?
2: 7.
0: Je to tak, přesně. Další otázka.
1: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká barva vznikne smícháním červený a bílý barvy?
2: Růžová.
0: Jo, no a poslední otázka. Je Mount

0: takže je to ideátek pro mě, ale tak mít obrovskou radost. Hrozně prosil, ať to zkusím, ať vám napíšu.
1: To je hezký. Takže první koncert v životě a rovnou takováhle obrovská show, tak to bude mít hodně hezký zážitek a hezkou premiéru. Tak moc gratuluju, měj se krásně a užijte si to hlavně.
0: Jo, vy taky, děkuju strašně moc.
1: Měj se krásně, není za co, ahoj.
0: Taky, ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: about you now.
1: Krásný pátek na Hit Radio, Jasmin a David s váma. Tohle byly Sugar Babes, About You Now. Nechci vůbec strašit, jo? To vůbec. Ale v pondělí má prej kolem Země proletět asteroid, ale pozor, asteroid velikosti autobusu, jo? Myslím si, že zajímavý je, že nejděsivější částí téhletý zprávy vlastně není ani ten asteroid, ale to, že to vychází na pondělní ráno, jo.
2: Ale já jsem tu zprávu taky čet a říkal jsem si, ty vado, když píšou, jakože blízko kolem Země proletí, tak jsem si říkal, to bude tak blízko, to skoro třeba štrejchne, jo, někde. A ono to je jako desítky tisíc kilometrů od Země, takže zase, aby jsme zbytečně nepanikařili, to pondělní ráno samo o sobě asi bude o něco horší.
1: Jako NASA říkala, že se nemáme čeho bát, ale tak to zase říkají vždycky, že Bůh ví, co by řekli, kdyby to tak nebylo. Nicméně, fakt se mi tohle to líbí, že nás aspoň nechají vlastně užít si ten víkend, že kdyby nás chtěla příroda vymazat, tak prostě až po tom víkendu, prostě typická pondělní věc. Nicméně, za chviličku se podíváme na dopravu, čeká nás taky skupina Jelen, taky Deep Blue Something, takže na tohle to všechno si můžete počkat.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.

0: Ty s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Pozor, pozor! Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek. Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty. Na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z východních Čech hlásíte překážku na trase. V Pardubicích v Luční ulici probíhá rekonstrukce vodovodu, očekávejte omezení provozu.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej, tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
19: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na hitách.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byly Jelení, Touha a pláč a plakat snad dneska večer nebude. Dneska večer startuje pro Čechy mistrovství světa v hokeji. Hrajeme s Dánskem, to už asi víte. A protože se hraje ve Švýcarsku, tak je to podle nás jako ideální chvíle připomenout si, jak strašně zvláštní země to Švýcarsko vlastně je, jo. Protože byť je ta země nádherná, tak má takový jistý zvláštnosti, některý jsou roztomilý.
1: Některý jsou divný.
0: Přesně. Ta roztomilá, třeba, že nesmíte mít jedno morče, protože by bylo šmutný. Takže vždycky po dvou, to mi přijde roztomilý, opravdu. Ty zvláštní třeba to, že obranný plán pro případ invaze zní něco jako okamžitě odpalte všechny mosty, což je tam docela zásadní problém, protože ve Švýcarsku jsou mosty úplně všude. Kdo jste tam byl, tak to víte. No a pak je to něco, co se třeba během sledování hokeje fakt nehodí. Zákaz splachování po 10. večer kvůli rušení nočního klidu.
1: No a to by mohl být problém už zítra, protože Švýcaři hrajou s Lotyšskem až ve 20:20, takže kdyby šel zápas do prodloužení, tak si tam na záchod nedojdou na konci.
0: Tak možná by ale Švýcaři mohli udělat výjimku zrovna u hokeje, to stejně jako tam budeš řvát, pokud budeš vyhrávat, i pokud budeš prohrávat, takže to by jako mohli. Nicméně, koho by nedej bože nezajímal hokej, tak snad máte rádi zeměpis, můžeme se takhle pobavit vždycky o zajímavých věcech, o zemích, kde se hraje. Dave tady bude přes hokej, já s Michalem přes tyhle ty zajímavosti. No a přes hudbu tady teďka máme třeba však

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: Rádia.cz Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Českým firmám chybí ve vedení ženy. Kvóty na jejich zastoupení ve velkých společnostech už jsou zase velkým tématem. Česko je mělo zavést už před 2 lety, parlament je ale nestihl projednat. Teď proto státu hrozí od Evropské komise pokuta. V Plzni už si do kasína nezajdou, metropole západních Čech tento týden zavřela to poslední. Nulová tolerance hazardu a s ní související plošný zákaz kasín přitom platí od 1. ledna. Lidé podle tamních politiků negativně vnímali pocit bezpečí v okolí heren a kasín. Zákaz by tedy měl mít pozitivní vliv na bezpečnostní situaci ve městě. Vyšetřování pražského derby jde do finále. Policisté znají totožnost všech mužů, kteří napadli brankáře Sparty Jakuba Surovčíka. Zatím ale nikoho neobvinili. Napadení golmana prověřují pro podezření z výtržnictví, zabývají se i samotným vběhnutím fanoušků na hrací plochu a poničením vybavení stadionu. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Hradečtí dobrodruzi si nedají pokoje. Ve člunu vydlabaném z jednoho kusu kmene s plachtou z lipového líka vyrazí tým experimentálního archeologa Radomíra Tichého z archeoparku v Šestary na Egejské moře. Trasa má asi 450 kilometrů a zvládnout jí chtějí členové expedice Monoxylon během 2 týdnů. 20. června je start a my vám z Černé hory budeme přát příznivý vítr do plachty. No pátek nám přináší do východních Čech přehánky, oblačno, zataženo místy bouřky a teploty do 15 stupňů Celsia.
10: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
11: Snídaně šampionů. 8 hodin, 3 minuty, s vámi Michal, Jasmina, David, krásné páteční ráno.
12: Krásný páteční tobě. Ano, poznali jste správně, posluchači naši, ozval se nám Michal. Dneska je den práce z domova, takže Míšo, proto tady nejseš, ty jsi to vzal takhle jako úplně?
11: Hele, zase to z gruntu, já teda musím upřesnit, Michal se neozval, ozvala se Jasmin, krásně mě Jasmin probudila po 2 hodinách spánku, ale co bych pro naše posluchače neudělal, dobré ráno.
13: Ty jsi nás tady totiž nechal, Michale, ve štychu, jsme tady jenom 2.
11: Já jsem viděl, Davide, že to byl tvůj nápad, protože včera se mi to celý ráno dával sežrat, takže krásné ránko všem, kdo jste spal 2 hodiny.
12: Jseš hodnej, že jsi do toho šel. Hele, tak si odpočiň a těšíme se v pondělí. No, máš vroubek, ale dobře.
11: Jdu pokračovat. Tak hezky ráno posluchačům, zvládněte to tam a v pondělí se těším. Mějte se, ahoj.
13: Čau.
12: Čau a dobrou. No a co se týká toho, tý práce z domova, tak tu probereme ještě za chviličku. Teďka Linkini, anebo Ed Sheeran na Hit Radio.

0: 7 minut po 8 hodině posloucháte Hit Radio, kde dohrál Ed Sheeran. A co vy? Jste teďka taky doma jako Michal? Dneska je den práce z domu a já si myslím, že některé generace pořád úplně jako nevěří, že je to skutečná práce, protože jakmile jste doma, tak automaticky jste jako dostupný na všechno, jo. Že hele, tak když jste doma, tak dojdeme nakoupit. Takovýhle věci se fakt dějí.
1: A hlavně v pátek se to děje. Já mám takovou zkušenost a jsem hodně překvapený z toho, že nás Michal vlastně nevyfakoval a že nám ten telefon zvednul, protože spousta lidí přesně si překládá home office jako dovolenou.
0: To je fakt. To je fakt a ta rodina vás přitom fakt jako úkoluje, přesně, jít nakoupit, jít přebrat nějaký balíčky a když jsi doma, tak nemáš tolik práce a takovýhle věci. Přitom tam člověk někdy sadí jako 6 hodin na kolech a psychicky na tom příšerně, anebo jsou jako Michal a spí na tom home office, no. Nicméně, myslím, že už jsme všichni pochopili jednu věc a to, že home office úplně změnil jako definici slova oblečení. Protože když jste v tom kanclu, tak máte samozřejmě nějaký hezký outfit, nějakou tu košili, třeba někdo sáčko a tak. Ale doma, jak se to říká, nahoře business, dole party, něco takového na té kameře. Jak jste oblečený, když máte home office? Ty si, Dave, zažil někdy home office?
1: Čas od času si ho dávám, taky z pravidla v pátek. A já se vlastně nepřevlíkám s pyžama, takže já jsem celý den tak, jako se stal z postele.
0: Jak se oblíkáte na home office vy? To nám dejte vědět. Jestli opravdu se tak aspoň trošku přioblíknete, kdyby náhodou se zapla ta kamera, anebo jestli to taky neřešíte a jste prostě v tom pížu. To nám dejte vědět. 777-937-777 číslo k nám. Do té doby před náma třeba Dua Lipa nebo Linkin Park.

0: Dua Lipa, Houdini v éteru Hit Rádia. No a jaký kouzelníci jste vy, co se týká oblečení na home office, to nás zajímalo. Ptali jsme se, co nosíte doma na home office, protože dneska je den, kdybyste měli údajně pracovat z domovu, z domova, některým z vás se to určitě podařilo. Píše třeba Pája z Vlčic. Ahoj, když mám home office, tak to jistí pokydané domácí triko. Jenom to, obličej si nemaluju a zásadně nic neřeším přes kameru. Ale zase se občas přistihnu, že pracuju přes čas. A to je vlastně fakt, viď? Asi.
1: No já mám teda, znova se opakuju, zkušenost spíš, že lidi teda nepracují, než by se nějak jako úplně předřeli doma.
0: Jako jsou to asi dva tábory, že buď ti to doma fakt nejde, a nebo nemyslíš na ten čas a naopak to přeženeš. Pak tu máme zprávu od Ivety. Hezké ráno, mám také home office a funguju nejen jako zaměstnanec, ale pro ostatní doma i jako chůva, uklízečka, kuchařka. Do práce chodím o patro výš, kolikrát i s ručníkem na hlavě a oblečení přesně neřeším. Je to fajn. Tady se dostáváme k tomu, co jsme řešili předtím, no, že vlastně, když jste doma, tak po vás chce každý všechno, pokud žijete s rodinou a ne sami.
1: To je potom vypráno, vyžehleno, ale e-mail zapráskaný, že jo?
0: No a Bára, ahoj rádio, jeden z mých kolegů poradců na online poradě omylem zapl kameru a seděl tam doslova v županu. Nikdo nic neřekl, ale všichni se určitě pobavili. A to jsi mi, Baru, připomněla, já jsem v době, kdy začínal covid, nastupovala na vejšku a vlastně po půl roce, kdy jsem tam začala chodit, tak to teda začalo a nikam jsme nesměli a měli jsme všechno online, jo. Takže taky si vybavuju jednu přednášku, kdy jeden klučina byl zrovna ve sprše a omylem se mu zapla kamera.
1: Já jsem právě zrovna chtěl říct, župan ještě je docela dobrý, podle mě.
0: Župan velice dobrý. Tak doufáme, že se vám nic takového nepřihodí, že si dneska užijete ten den práce z domova. Pokud musíte být v kanclu, tak společně to zvládneme bez stresu. Jak zpívají 21 Pilots, Stressed Out právě teďka na Hit Radio.

0: 21 Pilots Stressed Out, 9 minut před půl devátou na Hit Radio. Za chviličku k vám dorazí třeba tohle. Divoký byl jeho čmilák, pak taky vyrazíme do roku 2022, kdy vyšlo tohle. Lost Frequencies, Ellie Duhay, taky Ex-Ambassadors, Back to You. No a přidáme samozřejmě i rychlou dopravu, tak s náma zůstaňte.
1: Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože?
7: Maxi.

0: zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: A čelovky vaření a papání?
3: Máme.
2: A batůžek malý a velký?
3: Máme.
2: A co boty a botičky do každého počasí?
3: Jasně, že máme.
4: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: aquapalace.cz.
1: Jak jezdí automobily nové generace? Zjistěte to na BYD Tech Days 15. a 16. května v showroomu BYD Olfincar v OC Aupark Hradec Králové. Čekají vás testovací jízdy vozů BYD a speciální tech bonus až 222 000 korun na hybridy s technologií DMI. Přijďte na BYD Tech Days.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.

0: nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z východních Čech nám hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na trase Pardubice-Holice u Sezemic probíhají práce údržby v pravém pruhu.
1: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfincar Hradec Králové.

0: Frequencies, Eli Duhy, Ex-Ambassadors na Hit Radio. A teďka už je čas na Davidův.
1: Ranní update.
2: Raději menší a pozvolné než větší a okamžité. Lékaři radí jak na změnu životního stylu. Varují před drastickými dietami a změnami návyků. Naopak doporučují klidně jen 20-minutovou procházku denně. No a dneska naposledy připomínám, Češi vstupují do světového šampionátu v hokeji. Když jsme naposledy hráli úvodní utkání proti Dánsku, byly z toho bronzové medaile, tak letos držíme palce. Trendem posledních let je solo cestování. Po vlastní ose vyráží na dovolenou stále více mužů i žen. Mezi těmi nejoblíbenějšími destinacemi pro takový druh dobrodružství se řadí Vietnam, Norsko nebo Kostarika.
0: To musím říct, že jsem si taky oblíbila, tak byla jsem jednou, ale byla jsem loni na Malorce sama. Jenom teda na 3 dny, ale chtěla jsem to vyzkoušet, jaký to bude, když někam jako poletím sama.
2: Nech mě hádat, bylo to hrozný.
0: Ne, bylo to skvělý.
2: Já mám teda úplně jiný zážitek. Já jsem byl po vlastní ose a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, kam mám jít.
0: Bylo
2: to hrozný.
0: Jak dlouho?
2: 4 dny asi. Hmm.
0: Jsem myslela, jako kdyby to bylo díl, takže to je nuda, ale takhle v pohodě podle mě. Nevím, tak ať už někam razíte sami nebo s někým, tak si to užijte hlavně o víkendu.
2: A já k tomu ještě přidávám informaci o počasí. V neděli tady vidím 17 stupňů a polojasnou oblohu.
0: A

0: Eteru Hit Radio dohrál Luis Capaldi Survive a o to, aby taky přežili ostatní lidi, se 60 let staral jeden úžasný chlap. Jeden úžasňák z Austrálie, který po 60 letech teďka skončil s darováním krve, protože už mu je 81 let a zdraví mu to úplně nedovoluje. Ale pozor, on podle lékařů pomohl zachránit asi 2,4 milionu dětí. 60 let chodil skoro každý týden darovat krev. 60 let, chápete to? To je neuvěřitelný prostě. Můj strach z jehel by tohleto asi dost jako bojkotoval a nedovolil, ale můžeme se všichni minimálně inspirovat, protože to je neskutečný výkon. Co mě na tom fascinuje nejvíc, že dneska někde normálně chodí po světě miliony lidí, mají normální svoji práci, vztahy, děti, řeší si tu hypotéku, nadávají si na to pondělí a vůbec netušejí, že ten jejich život možná existuje díky nějakému dědovi z Austrálie, kterýho oni vlastně nikdy nepotkají. To jsou takový neviditelný věci v životě, který za to rozhodně stojí, takže pánovi extrémně děkujeme, velký respekt posíláme a zároveň mi přijde teda absurdní, že člověk, který reálně zachránil miliony životů, tak není slavný, ale někdo, kdo s ní třeba, já nevím, chili na TikToku, je okamžitě. Za chviličku třeba Ella Henderson, taky Rudimental, bude i Enrique Iglesias, takže na tohle to všechno si počkejte na Hit Radio. Už za chvíli.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm.

0: i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od AutoESA.
3: AutoESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: AutoESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarínky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
7: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
8: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
9: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
10: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
11: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
12: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
11: zážitků
12: a zábavy.
11: Táta sviští po okruhu,
12: děti si užívají spolujízdu
11: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
13: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
14: Adrenalinovou jízdu najdete na
15: firmanozážitky.cz. Hit Radio.
16: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
17: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
18: V Hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
19: Stovky zásahů a 150 let historie. Sbor dobrovolných hasičů Radvanice slaví výročí a vy jste srdečně zváni. Již tuto sobotu v areálu u hřiště. Čekají vás ukázky techniky, program pro děti, občerstvení, vystoupení kapel i večerní překvapení. Těšíme se na vás již tuto sobotu. Hasiči z Radvanic.
20: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit.

0: Iglesias v éteru Hit Rádia. Přejeme vám krásný ráno. A kdo už máte třeba děti, tak teďka žhavte telefony, počítače, protože už se určitě stalo, že vám vaše dítě poslalo nějakou jako hodně divnou SMSku, nebo roztomilou, nebo vtipnou, nebo úplně šílenou. A vy, když nám ji pošlete, tak můžete něco vyhrát, a to díky soutěži s Tesco Mobile. Ve hře jsou 4 smartphony pro celou rodinu a taky každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. Každý den někdo z vás taky vyhraje denní výhru, karetní hru Surikarty, takže nám napište na web Hit Rádia nějakou šílenou SMSku, kterou vám vaše dítě poslalo, ať můžete vyhrávat. Tu denní výhru tentokrát vyhrála Martina a ta napsala: psala jsem synovi, proč jako dostala z chemie za 5. A on mi odpověděl: mami, já jsem taky překvapený, zřejmě ChatGPT neumí chemii, ale fyziku zvlád, mám za 1. Tak doba AI se hold projevuje i ve škole, ale aspoň to Martě vyhrálo tuhle tu karetní hru. A už dneska odpoledne jeden z vás získáte 4 telefony a 10 000 korun na nákup v Tesku k tomu. Tak tvoj, tvoj.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partnerství.

0: chlapovlečinařky, jejich každý ráno v éteru Hit Rádia. My děkujeme, že jste to svý dnešní páteční, konečně páteční ráno strávili s náma a my se loučíme. Přejeme vám krásný zbytek pátku, užijte si víkend a slyšíme se v pondělí zase v plný sestavě, tentokrát samozřejmě už i s Michalem.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Tak ahoj, odpočiňte si a načerpejte sílu na ten novej týden. V pondělí se v 6 ráno těšíme.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Aktuálně nám nehlásíte žádnou nehodu, takže jenom menší komplikace na D11 na 44. kilometru ve směru do Prahy. Stojí tady porouchané vozidlo, takže tady jezděte opatrně. No a novinka na trase Jaroměř-Trutnov. Ode dneška v ostrém provozu také úsekový radar za obcí Výšinka. Je tam povolená 90, tak to dodržujte. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
3: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfincar Hradec Králové.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, jedou sov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
2: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidičům kamionu otrnulo a ve velkém najíždějí do Náchoda, i když město prosilo, aby se městu vyhnuli a použili přechod třeba v Ostravě. V Náchodě se totiž u hraničního přechodu přestavuje kruhový objezd a doprava je svedena do jednoho pruhu. To kapacitně pochopitelně nestačí a vědělo se, že pokud řidiči nezareagují, bude to průšvih. Kolona tady má klidně přes 5 kilometrů a projet město. Znamená i hodinovou záležitost.
11: To nejde pustit v obou směrech, protože zkrátka dobře se to tam nevejde. Není možný pustit mezinárodní dopravu přes tu stavbu, už takhle je to komplikované. Z hlediska bezpečnosti práce těch lidí, kteří se na ty stavbě pohybují.
2: Tolik starosta Náchoda Jan Birke. Do půlky června se proto Náchodu, pokud můžete, vyhněte. V Nové Pace na Jičínsku požár v areálu jedné firmy zasáhl bateriové úložiště. Škoda je tam odhadnutá na 20 milionů korun. V okolí Komenského ulice hasiči doporučovali včera kvůli šíření toxických splodin nevětrat. Můžete klidně vypnout záblahy. Východní Čechy čeká o víkendu deštivé a chladné počasí. Teploty většinou jen kolem 11 až 16 stupňů. Oteplení meteorologové očekávají až v příštím týdnu.
12: Hokejový servis Hit Rádia.
2: No je to tady. Naši naskočí ve Freiburgu do mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Překvapivý semifinalista loňského mistrovství světa ve Stockholmu a Herningu. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. Zítra naskočíme ve stejný čas proti Slovensku.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Užívejte si jízdu. O zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách.
2: Krušných nový sníh, třeba na Luční Boudě, v Orlických horách prší, stejně tak i dole a dešťové bude hlavně dopoledne. Odpoledne potom bude přeháněk ubývat, no a teploty 11 až 16 stupňů Celsia.
10: Hit Radio Černá Hora.
2: Krásný pátek, krásné dopoledne přeje Martina Adamů. Máme 15. května a společně jdeme užívat.

Rádiu Černá Hora, já vám přeji krásný pátek. No a jak policie mávla, tak ode dneška na Výšince jezdíme pod funkčními radary, takže bacha na to, už to na trase Dvůr Králové Trutnov opravdu měří. Furt se o tom diskutovalo měsíc, jestli už to měří, neměří. Teď už opravdu ano, už tam jsou cedule. Takže za Výšinkou směrem na odbočku na Staré Buky dodržujte rychlost. Dneska se spustil ostrý provoz na té rovince. Ráno jsem to projela bez pokuty, hurá. Ale je teda vtipný na druhou stranu, že si řada řidičů, možná i někdo z vás, myslí, že je tam 50 a zpomalujete teda rapidně. Tak prosím vás, ne, je tam 90, klasika mimo obec. Ať to zase jako nebrzdíte, jo? Protože už samozřejmě v diskuzích se tohle téma začíná ve velkém rozebírat, že by se tam možná ta cedule 90 měla dát. Ať to všichni vědějí, ať nešlapou na brzdu. Každopádně úsekový měření, co je jistota podle vás, jak to prostě dodržovat, tak za mě 100% tempomat, prostě si to tam nastavíte, to, co zrovna jedete, a nemusíte na to celou cestu myslet. Tak ať se daří, bez pokut a krásný pátek přejeme zítra, Radio Černá Hora. Další muzika, Vanastovky.

0: páteční dopoledne s vámi Martina Adamu, Hit Radio Černá Hora. No a máme pátek 15. května, to znamená, že nám startuje další majáles na východě Čech, tentokrát v Pardubicích. No a my si tady za chviličku taky řekneme, jak vyhrát s Hit Radiem Černá Hora vstupenky gratis, protože dneska se to rozjíždí, zítra to pokračuje, velký jména, 3 stage, do toho spousta zábavy, takže poslouchejte dál, laďte nás dál a za chviličku info k tomu, jak tam být zadará.
1: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Proudí ti v žilách elektrikářská krev? Srdce ti tluče pro samostatnost? Máš v sobě jiskru? Tak poslouchej. Elif bere projektanta, technika a manažera elektrostaveb. Žádný beton, žádná silnice. Prostě elektřina. Elif. Světlo a energie pro tvou budoucnost. www.elif.cz.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí Majland? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
4: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k

0: 15. května. Kaufland. Nákupy v online shop CZ.
1: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swag Live Day.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože?

0: zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
3: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Jedinečný hudební zážitek vás čeká 15. května v pátek v 7 večer, kdy sál rozezní dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové.
6: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
5: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
7: Pozor, pozor! Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek. Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty. Na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: se na aquapalace.cz.
1: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
2: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
1: Fakt?
2: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
1: Tak jedeme.
2: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
1: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
3: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery dražice za nejnižší ceny na trhu. A taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Dneska už se nám rozjíždí pardubický majálec, dvoudenní hudební akce, která samozřejmě láká nejednoho z vás. No a my jsme se rozhodli, že vám celý tento týden budeme rozdávat dvě vstupenky každý den gratis. A to za jednu jedinou jednoduchou věc, když nás budete sledovat na našem Instagramu, je Hit Radio Černá Hora. No a do komentu nám dáte nějaký svůj festivalový zážitek. Je pravda, že se tady teda celý týden poměrně bavíme tím, co nám píšete. Jsou to někdy krásný skvosty, co jste na tom festivalu zažili. No a vždycky jeden den vybereme někoho z vás. Dneska tady naposledy, poslední dvě stupenky pro někoho, kdo nám napíšete na náš Instagram k příspěvku. A já koukám teďka aktuálně, že třeba při jednom songu jsem něco říkala hodně nahlas kamarádce, vypli prout, takže mě pak slyšeli úplně všichni. No, tak to nám napsala Piranka. A je tady teda krásná jedna záležitost. Peťka 88 nám napsala, že zážitek z festivalu velkej přítel mě požádal o ruku. No tak i žádost o ruku může třeba dneska v Pardubicích proběhnout, co, pánové? Nebo zítra, je to jedno, můžete si vybrat. Každopádně vám k tomu zahraje třeba Ben Kristoval, Tomáš Klus, Martina Pártlová, Sofian Mešmeš, bude taky No Name, Reddy Kirken nebo Grey 256. Takže to je docela slušná společnost k žádosti o ruku, co říkáte? Tak jo, takže pojďte ještě na náš Instagram Hit Radio Černá Hora a napište nám ještě nějaký svůj zážitek. Budeme odpoledne vybírat a dávat poslední dvě vstupenky gratis. Další muzika už je připravená, rozjíždí nám to tady Michael Jackson. Tak krásný dopolko.

Aneta Langerová na Hitrádiu Černá Hora a její srdcotepec. No ale my dneska potřebujeme někomu pogratulovat, protože krásné 40. narozeniny slaví zpěvák, písničkář, textař, skladatel a strašně hezký kluk taky, co si budeme, jestli chodíte na festiáky.

0: který slaví dneska 40. narozeniny. Zítra Radia Černá Hora, přejeme všechno nejlepší. A ať se dobře hraje. A těšíme se zas na nějaké letní akcičce v téhle spojitosti.
1: Hit Radio Černá Hora. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Baru, k dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt, a kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.

0: kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubert, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
1: Stop!
0: To co?
1: Showroom na kuchyně.
0: Jo, no jo, já jsem mal... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubertnábytek.cz.
1: Berem.
2: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
3: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
2: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
3: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
2: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodních.

0: ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 Kč.
1: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání Fine Park nudu zahání.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor teďka na trase z Jaroměře na Trutnov. U Kuksu došlo k dopravní nehodě a provoz tady v místě aktuálně zpomaluje. V Liberci, v Ruprechticích, v ulici u obrázku u křižovatky s Tomanovou, bouračka osobního auta do lampy, projíždíte tady s omezením. Na dálnici D11 na 88. kilometru směrem na Jaroměř stojí porouchané vozidlo, takže tady určitě opatrně, až do ničeho nevletíte. Vaše dopravní info volejte na 801 1010.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Alergikům začnou těžké časy. Začne sezóna trav. Teď přišli odborníci s tím, že pilové alergie může zmírnit netradiční pomocník, a to japonský zelený čaj matcha. Tento práškový čaj pomáhá tlumit uvolňování histaminu a taky zánětlivou reakci, ale měl by být pouze doplňkem běžné léčby. V prvním kole přijímaček uspělo 93% deváťáků, podobně jako loni. Na čtyřleté a kratší obory bylo přijato skoro 90% uchazečů. Elektronický systém DIPSY má ale teď výpadky a je přetížený, výsledky se zobrazují s prodlevou, tak pozor na to. Černá Hora je rádio z hor a tak tady máme horské novinky. Lanovky v Krkonoších ve ski resortu teď budou jezdit denně, třeba Černohorský expres z Janských Lázní na Černou Horu. Tady je mluvčí Zina Plchová.
11: Denně tak můžete vyjet kabinkou na Černou Horu. Odtud sjet na koloběžce, třeba ke stezce korunami stromů s živými medvědy a udělat si tak celodenní výlet s řadou zážitků. Na víkend se ve ski resortu Černá Hora Pec rozjíždí i sedačková lanovka Portážky ve Velké Úpě, lanové centrum Monkey Park s novými překážkami přímo v Peci pod Sněžkou a dětský park Kabinka na vrcholu Černé Hory.
0: A teď z Krkonoš do NHL. Brankář Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky k vítězství hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu ve druhém kole playoff. Canadiens vedou v sérii 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference. Tomáš Hertl pomohl Vegas asistencí k vítězství 5-1 v Anaheimu a postupu do finále západní konference. No a Lukáš Dostál inkasoval 5x z 21 střel a sezona v zámoří mu skončila.
12: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
0: Prší nám teď v okolí Opočná, také Rychnová, u Žamberku, no a deštivé má být také odpoledne na východě Čech, teploty 12 až 16 stupňů. Zítra nám to trošku klesne na 9 až 13 a deštivo zůstane.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: 10:02 dopoledne, pátek 15. května. Hit Radio Černá Hora s vámi a taky Imagine Dragons.

0: si, Eva Farná a Miraj na Hit Rádiu Černá Hora. No a přátelé, dneska je to tady, začíná hokejové mistrovství světa. Co si budeme povídat, prostě i když třeba hokejem úplně jako nežijeme, jako úplně, tak tohle nás prostě spojuje a všichni tak trošičku se na tu atmosféru těšíme. Co je důležitý, tak všechno dneska startuje v 16.20, celý ten velký program až do konce května. No a základní skupiny nám nabídnou celkem 56 zápasů. Češi teda dneska nastupují večer ve 20.20 proti Dánsku a mě by zajímalo, kde vy konkrétně budete hokej sledovat. Protože obecně se říká, že 80% z nás si prostě opravdu vychutnává zápasy doma na gauči. Je to tak? I třeba s kámošema. Pozvete si partičku domů a sledujete prostě s pivkem na gauči. Tak mě by to zajímalo, jestli opravdu jste mezi těma domácíma fanouškama, anebo vyrážíte raději do hospod a baru. Máme WhatsApp Hit Rádia Černá Hora s číslem 601 292 464. Napište nám právě teď, kde dneska budete sledovat fotbal a tipněte i výsledek, co čekáte od toho prvního zápasu český repre. Těšíme se na to a jdeme zatím na další muziku. Bruno Mars, Miley Cyrus a JC Stewart. Krásné páteční dopoledne.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Černá Hora krátce před 10:30. No a já jsem tady před malou chvílí říkala, že nám můžete na náš WhatsApp Hit Rádia Černá Hora napsat, jak budete trávit dnešní večer. Samozřejmě ve společnosti hokejového mistrovství světa, protože Češi dneska ve 2020 nastupují k prvnímu utkání ve skupině proti Dánům. No a že většina z nás prý opravdu volí sledování hokeje doma z gauče. Podle nějakých prostě výzkumů. No a napsal nám tady Petr, koukám na WhatsApp, ahoj, jedině doma na gauči, žensky vyrážejí ven a my s kámošema nakoupíme pivko a je to prostě pohoda. Jsme 4 kámoši ze střední. No a výsledek dneska, tak jako snad výhra Češi 3-1, ne? Zdravíme Černou Horu. No tak proč ne, že jo? Samozřejmě 3-1 by byl hezký výsledek, tak snad to tak taky dopadne. No a i klidně vy další nám napište na náš WhatsApp 601-292-464, jaký bude ten váš dnešní večer, jestli taky radši gaučink u televize, anebo prostě ta hospoda, točený pivko a velká, velká atmosféra, když padne gol, znáte to. Hit Rádio Černá Hora s vámi, za malou chvíli si dáme další muziku, třeba Linkin Park.
1: Bezpečnost má zelenou od kooperativy, aneb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc. A konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
11: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
12: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
13: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
14: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
13: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
14: Družstevní byty Chlumec.cz.
13: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
15: Jak jezdí automobily nové generace?
10: zjistěte to na BYD Tech Days 15. a 16. května v showroomu BYD Olfin Car v OC Aupark Hradec Králové. Čekají vás testovací jízdy vozů BYD a speciální tech bonus až 222 000 korun na hybridy s technologií DMI. Přijďte na BYD Tech Days.
15: Stovky zásahů a 150 let historie. Sbor dobrovolných hasičů Radvanice slaví výročí a vy jste srdečně zváni. Již tuto sobotu v areálu u hřiště. Čekají vás ukázky techniky, program pro děti, občerstvení, vystoupení kapel i večerní překvapení. Těšíme se na vás již tuto sobotu. Hasiči z Radvanic.
16: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
17: Pardubáci, děkujeme vám za podporu v celé extraligové sezóně 2025-26. Společně jsme to dokázali a Dynamo po 14 letech slaví titul. Mistrovská kolekce je už nyní v prodeji v našem fanshopu. Na viděnou v příští sezóně.
18: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

krásné páteční dopoledne 15. května. No, zítra máme 16. logicky a tento den, tahle ta sobota bude patřit opět řadě akcí i u nás na východě Čech. A my bychom vás rádi pozvali také do lesů z Lesy České republiky, které si připravili krásný den, kdy si můžete užít právě den v lese na 67 místech v České republice. Můžete tam strávit den ve společnosti lesníků, vyrazit na komentovanou procházku, stopovat zvěř, pozorovat ptactvo a vlastně se i trošičku tak nějak poučit. Což si myslím, že je úplně ideální věc třeba pro malé děti, které mají rádi přírodu a které se vlastně učí všechno, jak to venku funguje. Takže ideálně si najít ještě další informace, které jsou na klub Nového lesa CZ na téhle webovkách nebo i v mobilní aplikaci a tam si také dozvíte další záležitosti. Takže Lesy České republiky zvou zítra na velkou akci do svých lesů na 67 místech. Najděte si informace, vyražte do lesa a buďte s přírodou trošku více. Tady už je další muzika, Barry White, Hit Radio Černá Hora. One ticket, please.

ve Švýcarsku. No a Češi nastoupí na led večer proti Dánsku ve 20 hodin a 20 minut k tomu. No a vy mi píšete na náš rádiový WhatsApp, jak to vidíte a jak hlavně budete hokej sledovat, jak si ho budete užívat. Předtím nám psal Petr, teď jsem ráda, že nám tady píše posluchačka Lenka, takže zástupkyně dám. Ona nám to teda spojila i s další velkou událostí, takže já vám to ráda přečtu. Lenka nám píše, chladím proseká, jelikož dneska v noci jsem čekala do půlnoci na výsledky přijímacích zkoušek dcery a je přijatá, takže budou bublinky. No, máme velmi napruté období a k tomu bude určitě večer hokej. Jinak čekám jasnou výhru, alespoň 3-1 a oceňuji, že dostanou šanci mladáci, noví kluci na ledě, tak to bude určitě milá posluchačka Lenka. Leni, díky moc za tenhle krásný dámský pohled, protože i my holky samozřejmě máme rádi hokej a sport obecně, takže i Lenka bude dneska fandit. A jinak taky gratulujeme přijímačky na střední školy, jestli máte doma také některé své dcery a syny, kteří skládali přijímačky a už to tam někde máte, ty výsledky, tak doufám, že to vyšlo dobře, protože samozřejmě to je velký životní krok. A slavte to společně, přesně tak, bublinky k hokeji, proč ne, spojit to jde všechno. Mark Amber, Kelly Clarkson nebo Tereza Mašková. Další muzika do 11. hodiny na Hit Radio Černá Hora.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
2: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání Fine Park nudu zahání.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: Proto.
4: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Ty s tou červenou židlí.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Pozor, pozor! Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek. Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty. Na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Hit Radio.
8: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hitradia. Hokej je lepší s Hitradiem.
9: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
10: Kočárův běh, individuální a štafetový závod Otáčí směr. Poběžíme z Hradce Králové do Pardubic už 23. května. Rodinný běh, afterparty v automatických mlýnech. Spojte nespojitelné. Registrace na www.kočárovběh.cz.
11: Hit Radio Černá Hora.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na příjezdu do Liberce směrem od Jablonce nad Nisou na silnici 1/14 před kruhovým objezdem se srazilo osobní auto s nákladním. Blokovaný je tady jeden jízdní pruh a zdržení se tady může nárazově tvořit. Počítejte s ním. Na výjezdu z Rychnova nad Kněžnou směrem do Dobrušky bourala dvě osobní auta. Na místě je aktuálně policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. Doprava tady zpomaluje, i tady počítejte s minutami navíc. No a ještě dálnice D11 na 69. kilometru směrem na Jaroměř stojí porouchané vozidlo, projíždějte tady s opatrností. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfinkár Hradec Králové.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Obědy v restauracích dál zdražují a průměrná cena menu u nás poprvé přeskočila 200. V Hradci Králové lidé za polední menu zaplatí v průměru 188 korun a v Pardubicích o 10 korun víc. Restaurace zdražují hlavně kvůli dražším surovinám a také vyšším mzdám kuchařů. Ti šikovní si řeknou klidně o 100 tisíc korun. Řidiči kamionů najíždějí do Náchoda a je to velký problém. Město prosilo, aby se Náchodu vyhnuli a použili přechod třeba v Ostravě. U toho Náchodského se přestavuje kruhový objezd a doprava je tam svedena do jednoho pruhu. To kapacitně pochopitelně nestačí. Vědělo se, že pokud řidiči nezareagují, bude to průšvih. Kolona tady má klidně přes 5 kilometrů a projet město znamená i hodinovou záležitost.
8: To nejde pustit v obou směrech, protože zkrátka dobře se to tam nevejde. Není možné pustit mezinárodní dopravu přes tu stavbu, už takhle je to komplikované. Z hlediska bezpečnosti práce těch lidí, kteří se na ty stavbě pohybují.
0: Tolik starosta Náchoda Jan Birke, do půlky června se proto Náchodu, pokud můžete, vyhněte. Blíží se Gočárův běh a startovní listina se plní. Do uzavření registrací zbývá posledních ani ne 100 míst a vy můžete být součástí závodu propojujícího Hradec Králové a Pardubice. Start je 23. května, tedy už příští týden v sobotu.
9: Trasa má ve finále 33 kilometrů. V podstatě můžeme říct, že je to určeno úplně pro kohokoliv. Ať už jste běžec, můžete se přihlásit jako jednotlivec, pokud si troufáte na tuhle trasu, nebo můžete využít dvoučlenou štafetu, nebo můžete využít čtyřčlenou štafetu. Pro letošní rok jsme připravili i novinku, a to je ta, že to můžete absolvovat pěšky, tento závod, s kočárkem, s pejskem, parta kamarádů, rodina, kdokoliv, jako velký výšlap, a nebo můžete jet i na koloběžce.
0: Tolik za organizátory Adéla Málková.
7: Hokejový servis Hit Radia.
0: Dánsko je náročný soupeř. Nastavíme si hlavy a zvládneme to. Vždy je důležitý první gól. Má jasno kapitán českého týmu Roman Červenka. Ve 20 hodin a 20 minut začneme mistrovství světa soubojem proti Dánům. Trenéři večer na soupisku napsali 2 gólmany a 20 hráčů do pole. Na tribuně tak zatím budou brankář Petr Kváča, obránce Honza Ščotka a útočník Honza Mandát.
10: Užívejte si jízdu. O zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách.
0: Tuhle chvíli prší v Orlických horách, také v Hlinsku, Rychnově nad Kněžnou, no a další várka deště je na cestě. Do východních Čech by měla dorazit spíš k večeru a odpolední teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Černá Hora.
11: A nám to nevadí, že bude pršet, stejně budeme doma u hokeje nebo v hospodě u hokeje, prostě někde vevnitř. Tak užívejte dál s Hit Radiem Černá Hora.

Černá Hora, s vámi Martina Adamů. Tak taky to máte tak, že když slyšíte houkat sanitku, je ve vás takový zvláštní pocit? Nebo když pouštíte sanitku na silnici, přemýšlíte, kam asi jedou a proč tam spěchají? Jestli už jedou do nemocnice, anebo jestli k někomu, kdo má nějaký problém? Říkám to proto, protože právě dneska 15. května je celostátní den linky 155. Je to den, kdy si každoročně připomínáme náročnou práci operátorek, operátorů i záchranářů a záchranářek v terénu. A jestli vás zajímá hodně zajímavé a důležité číslo, tak z operačních středisek vyjíždí vozidlo záchranky přibližně každých 28 vteřin k těm, kteří potřebují pomoc. 28 vteřin a jede sanita po celé České republice. Jedna za druhou, dá se říct. Takže je to velká pomoc a my samozřejmě všem záchranářům, operátorům děkujeme za to, že takhle pomáhají. A co oni na oplátku třeba rádi po nás, tak to je určitě aplikace Záchranka, kterou doufám už ve svém mobilu máte nainstalovanou, protože ta samozřejmě pomáhá lépe i lokalizovat, když se něco stane, tak lokalizovat to místo události a pomáhá prostě i těm záchranářům v nějaké lepší komunikaci. Můžete tam dokonce vyplnit i své informace o sobě, dát tam svůj profil, aby oni věděli třeba, jestli máte nějakou komplikaci. A když k vám jedou, tak už s tím vlastně zároveň i počítají. Takže den linky 155 právě dneska. Přeju vám, ať ji dneska určitě nepotřebujete, ať mají záchranáři klid, ať si taky trošičku odpočnou, protože to je práce prostě 24/7. No a pokud právě oni teďka nás třeba ladí někde v sanitce, jedou na pohodu, nikam nespěchají, což se vlastně ani když říct vlastně nedá. Tak jestli nás ladíte, tak my vám samozřejmě pošleme další skvělou muziku a děkujeme vám ještě jednou za všechno, co pro nás děláte. Takže tady máme další muziku Sunfelt a Jonas Blue, Hit Radio Černá.

0: Černá Hora s váma. No a Černá Hora, tak to jsou taky Krkonoše, to jistě dobře víte. A ski resort Černá Hora Pec, tak to je spousta zábavy. A to nejen v zimě, ale i v létě. Koloběžky, sjezd z Černé Hory, to je oč tu běží. A my, jako Hit Radio Černá Hora, celý týden rozdáváme tuhletu zábavičku gratis. Někomu z vás vybíráme na našem Facebooku Hit Radio Černá Hora z vašich komentářů pod příspěvkem právě o ski resortu, takže jestli ještě jste se nezapojili, koukněte tam okamžitě teď hned. Stejně určitě už sedíte někde v restauraci a čekáte, než vám přinesou svíčkovou na nějaký meníčko, tak koukněte aktuálně teďka právě na Facebook Hit Radio Černá Hora. Příspěvek ke ski resortu a my vám, někomu z vás, nadělíme ještě dnes dvě vstupenky na lanovku a plus také koloběžku, jízdu na koloběžce. 2+2 plus koloběžka, tak to jsou krásný počty, taková matematika a vy si to můžete užít úplně gratis od nás, kdykoliv během letní sezóny budete chtít. To je celý, je to jednoduchý a opravdu dneska naposledy někdo z vás tuhle šanci dostává. Jsme Hit Radio Černá Hora, no a za chvilku Huntrix anebo Lost Frequencies, další skvělá muzika.
1: Zažij letní dobrodružství se ski resortem Černá Hora Pec, lanovkami za výhledy, pohrát v dětském parku a pak dolů na koloběžce. To je paráda. Více na skiresort.cz.
2: Proudí ti v žilách elektrikářská krev? Srdce ti tluče pro samostatnost? Máš v sobě jiskru? Tak poslouchej. Elif bere projektanta, technika a manažera elektrostaveb. Žádný beton, žádná silnice. Prostě elektřina. Elif. Světlo a energie pro tvou budoucnost. www.elif.cz.
3: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No

0: nakupte jednoduše online.
1: Tak točíme.
2: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
1: Stop!
2: Co?
1: Showroom na kuchyně.
2: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
1: Berem, díky.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
9: Kočárův běh, individuální a štafetový závod Otáčí směr. Poběžíme z Hradce Králové do Pardubic už 23. května. Rodinný běh, afterparty v automatických mlýnech. Spojte nespojitelné. Registrace na www.kočárovběh.cz.
10: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
11: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
10: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
11: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
10: zážitků
11: a zábavy.
10: Táta sviští po okruhu,
11: děti si užívají spolujízdu
10: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
12: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
11: Adrenalinovou jízdu najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
17: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400

11.38, Hit Radio Černá Hora, s vámi také Martina Adamů. No a dneska je to celé samozřejmě hlavně o hokeji, startuje hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. No a tak si pojďme o tom Švýcarsku říct několik zajímavostí, které prostě nepochopíte. Prostě opravdu bizarní zákony, to je jejich. Tak třeba ve Švýcarsku po 10. večer nesmíte splachovat kvůli nočnímu klidu.

přesně 11:15. Hladíte Hit Radio Černá Hora. Martina Adamů se pomalinku loučí do 12. Pošlu další skvělý hity a mimochodem i tuhle novinku od Rieb. Takže už za malinkou chvilku v našem playlistu. V celou samozřejmě dopravní servis 800 110 100, naše bezplatná dopravní linka, kdybyste měli něco na své trase a chtěli se o to podělit. No a po 12. už samozřejmě Jirka Pelnář a jeho klasické srdcovky. A já se budu těšit opět od 15 do 18 s Ondrou Novotným tady v Éteru na Hit Radio Černá Hora. Takže dobrou chuť k obědu a zatím se mějte.

0: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
17: A čelovky, vaření a papání?
18: Máme.
17: A batůžek malý a velký?
18: Máme.
17: A co boty a botičky do každého počasí?
18: Jasně, že máme.
19: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
3: trenirkarna.cz.
16: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu.
13: S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech. Z Kulus teďka naberete na výjezdu z Rychnova nad Kněžnou směr Dobruška. Bourala tam dvě osobní auta a projíždí se jedním pruhem. Na průtahu Nové Paky v Krkonošské ulici se projíždí k Vadlově. Silničáři tam právě spravují výtluky. No a vaše dopravní info volejte na 800
1: 110 100. BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfinkár Hradec Králové. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: It's Hozier.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
10: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Policie v podvečer ve Středočeském kraji zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Na síti X zároveň uvedla, že se kriminalistům podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě předtím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán. Pachatel ukradl lebku v úterý večer z baziliky v Jablonem v Podještědí. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající maminka zřejmě nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Předpokládá to novela skupiny poslanců ANO, kterou dneska schválila sněmovna. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. A teď ještě něco z našeho regionu.
0: Na pumpách nám spadly cenovky. Konkrétně u nás ve východních Čechách zlevnila nafta za týden o skoro 2 koruny. Průměrná cena je lehce přes 41 korun za litr. Je to příjemný, když jdou ceny dolů? Faktem ale zůstává, že třeba před rokem byla nafta o skoro 10 korun levnější.
8: Hokejový servis Hitrádia.
10: Už dneska ve Švýcarsku začne hokejový světový šampionát. Český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku. Duel začne ve 20:20. Ve stejnou chvíli se utkají také hokejisté Spojených států a Švýcarska. Už od 16:20 se budou hrát zápasy Finsko-Německo a Kanada-Švédsko.
11: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
12: Užívejte si jízdu. O zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách.
0: Hostinné, Litomyšl, taky Česká Třebová, tady všude prší, no a další várka deště dorazí do východních Čech k večeru teploty do 16 stupňů Celsia.
8: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
13: Nádherné páteční poledne vám přeju, 12 hodin posloucháte Hitrádio a to znamená, že opět začínají srdcovky. 5 legendárních hitů po sobě a jeden navíc na vaše přání. Chodíte rádi do divadla? Ano? Tak super, já vás dnes vezmu na muzikál. První srdcovka je od divadelního, muzikálového i televizního herce Mario Heda. Frajera, kterýho si do role v Jesus Christ Superstar vybral sám Andrew Lloyd Webber, což je hudební skladatel, který má za sebou i takové veledílo, jako například Phantom Opery. Tahle píseň je z muzikálu Chess a Mary Head tady rapuje takovýho Američana. Píseň budete určitě znát. Tohle jsou zlatý osmdesátky. Jedna noc v Bangkoku. Co všechno se může stát? Srdce.

0: One Night in Bangkok na Hit Radio ve 12.07.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovka s číslem 1 je za námi. Slyšeli jsme jednu noc v Bangkoku. Byli jste tam někdy? Pokud ano, tak já věřím, že máte divoký zážitky. Že taky víte, že ping-pong show nemá nic společného se stolním tenisem. A že se to občas ani nedá jako vyprávět, jo? Já jsem v Bangkoku dokonce jel i tím nočním spícím vlakem. Si představte, prostě jako kovový palandy, které jsou ve vagonu. Je to taková zelená plachta, která slouží jako takový závěs. Tou si zakryjete tady ten postel. Jednorázový povlečení. Museli jsme být připoutaný vlastně u té postele, což taky bylo zajímavý. No a celou noc tam a zpátky, tak chodili neustále jenom policajti, kteří to kontrolovali. Takže zážitek opravdu nad zážitky, tady ten noční vlak, tak až budete mít čas, doporučuju, vygooglujte si to, to jak to tam doopravdy vypadá. Zajímavý. No a tak si říkám, jaké zážitky máte vy z dovolený? Kdy jste byli třeba v 90. nebo v 80. nebo začátkem milénia? Kde jste byli? Mohlo to být třeba ještě s rodičema? Co jste zažili velmi bizarního nebo neotřelýho? Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme hity z té doby. Vlastně teď tady mám hit z doby, kdy když jste jeli do Španělska autobusem těch 24 hodin nebo do Itálie, tak jste vlastně tenkrát ještě v klidu mohli spát v uličce, že jo? Což je dneska to už je na vězení, kdy pro toho řidiče. Spát v uličce. To byl neuvěřitelný mazec. Na co si vzpomínáte vy? Dejte vědět, teď srdcovka číslo 2.

0: The Wobble. This is Stanley Unruh's Tiny Hoffa with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
3: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Třetí srdcovka na Hit Rádiu, Tomáš Klus Vesmíru.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Posloucháte Hit Rádio a Tomáš Klus je dnešní oslavenec rovných 40 let. Já jsem s ním mluvil na plzeňském Majálesu a teda přišlo mi, že se na ten životní zlom moc netěšil, ale aspoň to vypadalo. I tak si ale k narozeninám nadělil fantastický dárek, a to dobrou zprávu od lékařů. Nikdy v tom životě opravdu víc není, jo? Než když se dozvíte, že jste vlastně jako v pořádku. Je to to, že hematom na hlasivkách není nic vážného. Jasně, koncerty teda teď jako musel zrušit, to je pravda, ale ta úleva, že je to opravdu jenom hematom, tak to věřím, že to když se dozvěděl, tak ten kámen ze srdce, co mu spadl, tak ten udělal malé zemětřesení. Takže k tomuhle mu vlastně gratulujeme a za celé Hit Radio, za celý náš tým, tak mu přejeme minimálně dalších 40, aby nás také bavil i nadále dalšími skvělými hity. Od Tomáše Kluse jdeme do 90. let. Mám tady připravenou píseň z poslední desky Nirvány. Heart-shaped box. To myslím, že takhle na páteční dopoledne je skvělý nápad.

0: Malý výlet do Švédska, Ace of Base a jejich hit z 95. Lucky Love.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Máme za sebou pátou srdcovku pro dnešní den, 12.23, před námi srdcovka s číslem 6 a ta je na vaše přání. Tak na 777-937-777 mi dejte vědět, co byste dneska chtěli zahrát. Já tady mám ještě pár zpráv na téma cestování v 90. Ahoj Jiříku, ulička v autobuse na spaní byla nejlepší. Pamatuju si, jak vždycky ti dospěláci nade mnou, a mě bylo tak 11 let, byli naštvaní, že jsem se krásně vyspala. Nevím, jestli bych už teda teďka dala 26 hodin v autobuse. Hezký den, Jana. My jsme roky jezdili s našima Navranov starou škodovkou bez pásu, celou cestu nám hrála kazeta Těžký pokondr, brácha stál mezi sedačkama a zpíval. 60-kilometrová cesta nám trvala asi 2 hodiny, k vodě jsme to měli strašně daleko, nikdy se tam nedalo ani koupat, společný jeden záchod a koupelna pro celou chatu a přesto to byly nejlepší dovolené, co si pamatuju. Zdravím všechny, přeji krásný víkend, Juli. Tak dámy, děkuju za tyhle zprávy. Moc hezký. Ty uličky v autobuse, to si pamatujeme všichni, to bylo strašný. Já dokonce jeden čas, tak si pamatuju, že jsme nespali jenom v uličce, která byla plná, ale i pod těma samotnýma sedačkama. Že jako děti jsme se tam prostě jako vešli pod ně. To je strašný úlet. To když si člověk uvědomí, co všechno se mohlo stát, tak normálně to mám teď úplně jako husí kůži. No a co se týká tady toho Těžkého pokondra, tak to mě taky pobavilo, tady ty cesty na rodinný dovolený autama. Tak srdcovka na přání, co kdybychom si dali dneska něco českýho? Co vy na to? Co máte rádi z českých kapel? Ať už nových, nebo starých, něco vybereme, něco dáme. Dejte vědět, co českýho byste dneska chtěli slyšet. Uděláme takhle takovou páteční českou diskotéku. Už za chvíli na vaše přání.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
3: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
0: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
3: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
0: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
4: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
8: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
7: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
8: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
7: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde? Od lesa, koupí auto od Esa.

0: www.sbor.cz. Stovky zásahů a 150 let historie. Sbor dobrovolných hasičů Radvanice slaví výročí a vy jste srdečně zváni. Již tuto sobotu v areálu u hřiště. Čekají vás ukázky techniky, program pro děti, občerstvení, vystoupení kapel i večerní překvapení. Těšíme se na vás již tuto sobotu. Hasiči z Radvanic.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
10: Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: 14 hodin, 37 minut, posloucháte Hit Radio a před náma srdcovka na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ze všech zpráv dneska vybírám jednu a to úplně nejzásadnější. Je tady napsáno, ahoj, ráda bych slyšela písničku Dá, dá, dá, ta na to ty mi je jediná. Roky jsem to neslyšela a chtěla bych to jako odměnu za to, že jsem vydržela s dcerou přijímačky. Gratuluju. Je úplně jedno, jestli nakonec ty přijímačky udělala nebo ne. Důležitý je, že to člověk jako psychicky vydrží, protože ono občas jako prožívat s našimi dětmi některé jejich životní situace, tak to je na to opravdu mít svatozář. No a teď já budu mít svatozář za to, že zahraju něco, co podle mě na Hit Rádiu buď ještě nikdy nehrálo, a nebo už je to opravdu dávno v pravěku. A dneska, kdy jindy, když je pátek, bychom si prostě měli dát to, o čem se zpívá a o čem my jsme v pubertě snili, když jsme každý pátek večer na tu diskotéku šli, no. Tak tady to je na Hit Rádiu, jenom pro vás.
3: Aha, aha, aha.
0: Tři sestry. A pojďte si zaspívat.

0: mobilní telefon a říkal jsem si, že asi mi přijde možná nějaká zpráva od našeho programového ředitele, ale nevím, mám vyplej telefon, takže já jsem zatím v pohodě, ale děkuju za zprávy, co chodí od vás. Zdravím do rádia, no tak to je síla, píseň nás opravdu pobavila, tímto za kancelář děkujeme, za zpestření směny, zdraví Lucka. Jirko, ty jsi ďábel, krásný víkend, Luce dá, dá, dá, jedině růža. No krásný, děkuju, jsem strašně rád, že vás to pobavilo, od toho ty srdcovky tady jsou a já kromě toho, že jsem si teda vypnul telefon, tak ještě možná půjdu zavřít a zamknout dveře sem ke mně do studia. To tady do tří přežiju a pak kdo ví, jestli se v pondělí uslyšíme, děj se vůle boží, anebole děj se vůle Míši, našeho programového ředitele. Uvidíme, ale mě to za to stálo. Tak jestli někdy skončit, tak dneska, protože alespoň bych se rozloučil stylově touto písní. Dá, dá, dá. Nádhera.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit,

0: vaším vzkazem volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
6: Jak jezdí automobily nové generace? Zjistěte to na BYD Tech Days 15. a 16. května v showroomu BYD Olfin Car v OC Aupark Hradec Králové. Čekají vás testovací jízdy vozů BYD a speciální tech bonus až 222 000 korun na hybridy s technologií DMI. Přijďte na BYD Tech Days.
7: Proudí ti v žilách elektrikářská krev? Srdce ti tluče pro samostatnost? Máš v sobě jiskru? Tak poslouchej. Elif bere projektanta, technika a manažera elektrostaveb. Žádný beton, žádná silnice. Prostě elektřina. Elif. Světlo a energie pro tvou budoucnost. www.elif.cz.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděli kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkrenit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Jedinečný hudební zážitek vás čeká 15. května v pátek v 7 večer, kdy sál rozezní dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové.
16: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
15: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
17: Tak točíme!
18: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
17: Stop!
18: Co?
17: Showroom na kuchyně.
18: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
17: Berem, díky.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
22: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
23: Hit Radio. Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Dance, tedy tanec mrtvých, takhle krátce před 13. hodinou. No tak když jsme u toho, tak policie už má lebku svaté Zdislavy. Máme pro vás podrobnosti, Dominik řekne více informací ve zprávách ve 13 hodin. A ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak silničáři pracují v tuhle chvíli na kruháči v Hradecké ulici v Jaroměři, obsadili tam pravý pruh. V Rychnově na výjezdu na Dobrušku už by měla být nehoda dvou aut dořešená. Vaše dopravní info nám volejte na 800 1 1010.
2: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfin Car Hradec Králové.
3: Fizomat stavebniny.
4: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.

0: Kaufland.
1: Pozor, pozor! Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek. Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty. Na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Policie už má lebku svaté Zdislavy, ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž, který relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty odcizil, ji zalil do betonu. Teď se lebku snaží vyjmout specialisté. Zadržený vypověděl, že chtěl ostatky pohřbít. U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Výsledek je srovnatelný s rokem 2023. Loni neuspělo přes 12% prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes Cermat předává školám, ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Studenti registrovaní ve výsledkovém portálu žáka je dostanou také elektronicky. Zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Finále je na programu zítra od 9 večer. Eurovize se letos koná ve Vídni, loni ji totiž vyhrál rakouský zpěvák JJ. A teď už míříme k nám do regionu.
4: Krkonoše budou víc pod dohledem. Zpráva KRNAP dál rozšiřuje kamerový systém, který má omezit nelegální vjezdy do nejcennějších částí Krkonoš. Nové kamery přibyly třeba pod Lesní Boudou, kde si podle zprávy někteří řidiči dělali zkratku přes hory. Do 2 let by mohlo být v horách 30 kamer.
5: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
4: Východočeská obloha zůstane po celé odpoledne zatažená, k večeru čekáme další porci přeháněk a deště, no a teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Je pátek, 1 hodina odpoledne a to znamená jedno jediné, že posloucháte správné rádio, správné Hit Radio, protože už za chviličku můžete vyhrát 10 000 na nákup a k tomu prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Pokud jste se tedy přihlásili do hry na webu hitradio.cz, jestli ne, tak máte kolik cca? 5-6 minutek ještě na to, abyste to stihli. Pokud ano, tak si držte palce a buďte na to.

Dáte Hit Radio ve 13 hodin a 11 minut. Ještě chviličku vám dám času na to, aby se mohli na poslední chvíli zaregistrovat do hry na webu hitradio.cz a mít tak šance vyhrát poukaz v hodnotě 10 000 na nákup, teď momentálně před víkendem, a k tomu navíc ještě prémiové mobilní telefony. Využiju alespoň čas, můžeme si připomenout aktuální výsledky Eurovize, protože zatím jako nejlepší úspěch na Eurovizi tak měl v roce 2018 Nicolas Joseph, který na konci skončil na 6. místě. Vesna se dostala také do velkého finále na 10. místě rok 2023. Lake Malawi 11. místo, pak už to bylo jenom horší a horší. Nicolas Joseph tedy aktuálně jakože vlastně jako strop pro Česko. No a teď tam máme na Eurovizi frajera, který uchvátil celou porotu a uchvátil samozřejmě i celý hudební svět, a to ne nějakou bizarní show kostýmama, ale čistě pouze a jenom svým hlasem a svým uměním. Pojďme si ho poslechnout. Takhle to vypadalo v druhém semifinále, kdy nakonec tedy postoupil do finále. Takhle zní Daniel. Tak poslouchejte pozorně, jo?

0: tak boží hlas. To je tak boží hlas. Jestli někdy tahle soutěž byla o pěveckém, skutečném pěveckém talentu, no tak ty kokos, kdo jiný prostě, kdo jiný, co jinýho by se tam mělo hodnotit. Tohle je nádherný hlas. Vůbec nechápu, jak to tam dává, s jakou lehkostí a ladností. Doporučuju, pokud jste neviděli jeho vystoupení, tak koukněte se, je to všude na všech sociálních sítích. Píseň Crossroads je fantastický počin hudební, ale ten hlas, ten je prostě úplně vodinot. No tak budeme mu držet palce. V sobotu tedy velký finále a velké po dlouhých letech české želízko v ohni, kdy opravdu máme šanci na nějaký krásný úspěch. Každopádně v jednom z rozhovorů tak Dan říkal, že vlastně mu vůbec nejde o umístění, ale že mu jde o to, aby se ta message, která se skrývá v té písni, dostala do celého světa. A to si myslím, že už teď se mu podařilo. Budeme mu držet palce, no a když už jsme u té Eurovize, tak pojďme si dát tedy teď na Hit Rádiu doposavat nejúspěšnějšího Čecha, a to Mikolase. Šesté místo, tohle je nejnovější hit od Mikolase, jmenuje se Ferrari. Tak tady je na Hit Rádiu.
1: 1, 2, 3.

ve 13 hodin 24 minut. Jak už jste slyšeli u nás ve zprávách, tak lebka z Dislavy už se našla. Ten frajer, co ji ukradl, tak si ji prostě přines domů. A jak jsme tady pár dní zpátky řešili, co s ní asi jako bude dělat,

0: tak říkal, že ji prý chtěl jako pohřbít. Já nevím, tak tohle se dělalo v 90kách, ne? Spíš, nebo nevím. Já jsem to chtěl původně jako zadat do Google, zalévání lidí do betonu, ale bál jsem se. V dnešní době, jako všichni ví všechno, co googlujeme, co hledáme, tak jsem se bál, že bych už jako nedošel asi domů. Takže zalévání lidí do betonu negoogluju, každopádně tohle teda... Asi jsme si každý možná mysleli, že by to chtěl prodat třeba na nějakém černém trhu, ale tohle si myslím, že je věc, která nás absolutně nenapadla. Každopádně, jestli napadla jeho, tak si myslím, že policajti by se měli podívat asi i u něj na dvorku teda. Tam asi někde se schovává. No, nevím, sám jsem zvědavý, kam tohle ještě dospěje. Posloucháte Hit Radio, za chvíli Pink, taky Nickelback a finále naší velké hry o mobilní telefony a 10 000 na nákup.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
8: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční Kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
16: čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
17: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
18: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
17: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Pink Runaway na Hit Radio ve 13 hodin a 35 minut. 3 týdny v kuse hrajeme tady na Hit Radio společně s Tesco Mobile o nádhernou cenu, kdy na konci každého týdne tak vám dáváme 10 000 na nákup. A tento třetí finálový týden je výjimečný v tom, že k těm 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile přihazujeme ještě 4 mobilní telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G. Vaším úkolem každý týden bylo poslat SMSku, která každý týden byla na jiné téma. Tento týden máme SMSky od vašich dětí, jo? A nebo prostě od dětí, který máte v rodině. Protože to jsou občas SMSky, kdy nám teda jako zůstává rozum stát a zároveň, kdy se nám taky vaří krev v těle, no a nebo přicházíme o tep. A já tady mám výherní SMSku, která zaprvé získává denní výhru Surikarty, což je karetní hra, která je vytvořená od psychologa a je přímo pro rodiny, to jako doporučuju, to si sežeňte, o sobě se dozvíte takové věci, které jste vůbec netušili. No a hlavně, těch 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 mobilní telefony. A ta SMSka zní: nechceš se po cestě venku zastavit v Alzaboxu? Nelekni se, v tom Alzaboxu bude těhotenský test, je to jenom pro jistotu. A to je SMSka, kterou dostala Petra, kterou mám právě teď na telefonu. Halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, dobrý den.
0: Dobrý den, tak Peti, já gratuluju, protože je tady hlavní výhra. 10 000 na nákup mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 mobilní telefony.
1: No tak to je super, to je bezvadný. Děkuju moc.
0: A zeptám se, mám gratulovat dvakrát nebo stačí jednou? Bylo to opravdu jenom pro jistotu?
1: Jo, bylo to pro jistotu. Bylo to pro jistotu, mě teda zarazilo to řešení, protože já bych to na jejím místě vyřešila jinak. Já bych si došla do lékárny nebo do drogerie, ten test bych si koupila.
0: Jasně.
1: A nikomu bych to neřekla.
0: Ale tak no. Tohle je krásný, tak evidentně tak prostě má ve vás obrovskou důvěru.
1: Určitě, určitě.
0: No a co jste si jako říkala, když jste tuhle zprávu poprvé viděla?
1: No tak samozřejmě, za prvý, už sice studuje, je ve třeťáku na střední, ale její 18, takže prostě tak jsem to četla, věděla jsem, že ochranu používá, že takže jsem jako samozřejmě jako člověk jako zapochybuje, ale věděla jsem, že to bude v pohodě. Studuje dál a studovat snad ještě bude.
0: Řekněte mi, před těma 18 lety, kdy se narodila, tohle bylo přesně to, co si člověk jako představuje v rodičovství, že jednou bude řešit, že jo? To je přesně ono, ne?
1: Jo, tak já myslím, že před 18 lety jsem si jako tohle ještě nepředstavovala. Jako myslím, že pubertu dětí si po narození opravdu nepředstavíte. A to už se jenom modlíte, ať už to skončí.
0: Jo, to je přesně ono. To si jenom člověk říká, pane bože, teď je to tak krásný, jak se to učí mluvit, jak se to učí chodit, ale co to bude dělat jednou?
1: Jo, a je to opravdu tak, jak se říká, prostě malí děti, malí starosti, velký děti, velký starosti. Já vím, že prostě jsem tomu nevěřila, když byli malí. Ale prostě mám ještě syna 16-letýho a no, je to mazec.
0: No,
1: je
0: tak třeba jemu se to povede, abyste byla babička taky co nejdřív, ne? Mladá babička, ta se hodí teď. V téhle době mladý babičky jsou k nezaplacení, teda. Akorát všechny babičky stejně pracují, chodí na nechty, na kosmetiku a tak podobně a nehlídají. Dobře, tak jo, Peti, já vás nebudu vás trápit dalšíma otázkama. Já vám gratuluju. Máte tedy 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4x smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Komu ty mobilní telefony dáte?

to letí, to je krásný. Před chviličkou tak jsem taky rozdal hlavní cenu 10 000 na nákup a zároveň k tomu také 4 mobilní telefony. A musím teda říct, že ta SMS-ka, jo, která, ty si představte, že jste rodiče a že vám přijde od vaší dcery zpráva, že máte někde vyzvednout její těhotenský test a že se nemáte bát, že to má jenom pro jistotu. Tak to je zpráva, která mě vlastně jako strašně jako zarazila na jednu stranu, a to v dobrý. Že když si představíte, že tohle vám napíše vaše dítě, no tak vy jste vyhráli životní jackpot, protože na rovinu. Řekli vy jste vašim rodičům, kdy a kde to bylo jako poprvé? A nebo mluvili jste vůbec někdy s vašima rodičema o vašem jako sexuálním životě, třeba v pubertě, na střední škole, na vejšce? Předpokládám, že asi ne. Pokud ano, tak to vám jako gratuluju, protože není to v životě tak častý. A když jste rodič a vaše dítě vám pošle takovouhle zprávu, tak jste prostě vyhráli opravdu životní jackpot, a to je důvěra vašich dětí, že se vám můžou svěřit i s takovouhle věcí. Takže jako Pěti, tedy ještě jednou gratuluju na dálku, a nejenom k té víře, ale vlastně i k té životní víře. Gratulace dvakrát. A my si dáme co si dáme do 14. hodiny? Dáme si třeba Topic, dáme si Avril Lavigne, jasně, tady vyberu od Avril Lavigne tematicky, co bychom si mohli dát.

0: se jmenuje My Happy Ending, tak si myslím, že to se nám docela k tomu hodí, tak už za chvíli. Tady u nás na Hit Rádiu.
1: Pozor, pozor, Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do Autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty, na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.

0: nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Kočáru v běh, individuální a štafetový závod otáčí směr. Poběžíme z Hradce Králové do Pardubic už 23. května. Rodinný běh, afterparty v automatických mlýnech. Spojte nespojitelné. Registrace na www.kočaruvbieh.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
8: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
7: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
8: Družstevní byty Chlumec.cz.
7: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
15: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
19: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
20: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s Kooperativou, pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, trasa Hradec Králové, Vysoké Mýto za Holicemi. Teď probíhá oprava svodidel, je tam menší omezení. Připomínám náchod, raději se mu vyhněte. Je pátek a u hranic je dopravní omezení, jezdí se jedním pruhem a hrozí tam kolony. Vaše dopravní info nám volejte na 800 1100.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Sněmovna schválila spornou novelu zákonů o veřejných rozpočtech. Předlohu teď dostane k posouzení Senát a pak ji ještě musí podepsat prezident. Opozice avizovala, že se kvůli obsahu materiálu i zařazení pevného hlasování obrátí na ústavní soud. Pochod Praha-Prčice je opět tady. Pochodníci se na cestu vydají už zítra. Na akci reagují i České dráhy, posílí vlakovou dopravu do míst startu pochodu. Pokračuje mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
13: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách.
12: Účastníci pochodu také mohou využít speciální celodenní jízdenku Region Středočeský Prčice. Varšavská radnice včera oznámila, že poprvé uznala sňatek osob stejného pohlaví uzavřený v zahraničí. Učinila tak v souladu s verdikty Soudního dvora Evropské unie a Polského nejvyššího správního soudu. Spolky na obranu práv komunity LGBT+ tento počin označili za klíčový historický okamžik v zemi, ve které se většina obyvatel hlásí ke katolické víře. A teď ještě něco z našeho regionu.
1: V Nové Pace včera hořelo v jedné firmě a nebyl to teda malý požár. Plameny tam zničily bateriové úložiště. Škoda asi 20 milionů korun. Dopoledne tam byly vyšetřovatelé hasičů, také Institutu ochrany obyvatelstva, včetně odborníka v oblasti elektro. Příčinu zatím neznáme.
14: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
1: Ve východních Čechách máme oblačno, většinou v tuhle chvíli bez deště, ale k večeru by se měl zase rozpršet, teploty do 16 stupňů Celsia.
15: Hit Radio.
16: Jirka Pelnář. Hit Radio.
17: Krásný páteční odpoledne, přeju 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, před námi další hodina skvělá hitů. Máme připravený například Aerosmith, bude taky Jay-Z i Alicia Keys. No a to nejzásadnější v této hodině, tak bude samozřejmě hokej, protože dneska to začíná hokejový šílenství v Česku. Dneska hrajeme proti Dánsku a vypadá to, že Dánsko přišlo o svoji golmanskou jedničku. Podrobnosti řeknu za chvilku.
18: Hit Radio Černá Hora.

Jay-Z a Alicia Keys na Hit Radio ve čtvrt na tři v pátek odpoledne. Dneska nám začíná mistrovství světa v hokeji. Už jste viděli auta s českýma vlaječkama na zrcátkách? No jasně, naše národní šílenství začíná. Dámy, omlouvám se, teď pár dní, týdnu, asi v práci od svých kolegů neuslyšíte nic jiného. Na druhou stranu, pokud fandíte hokeji, tak to bude jako skvělý v té práci, jak se propojíte. Bude to super. My se tady na to na Hit Radio těšíme. Máme pro vás spoustu speciálek, které uslyšíte několikrát denně. Samozřejmě i my žijeme hokejem. No a zatímco my se teda všichni těšíme, tak Dánsko, náš dnešní soupeř, tak to se zahalilo do černé. Jo, tam je teďko ticho jako v kostele. Jejich golmanská jednička totiž zřejmě nenastoupí k večernímu zápasu a dost možná úplně opustí světový šampionát kvůli zranění. Jestli se to opravdu stane, tak pro Dánsko to znamená to, že Dánsku zůstanou pouze dva brankáři, kteří s mezinárodním turnajem nemají vůbec žádné zkušenosti. No, co se dá dělat, no, ale je to soupeř, tak nebudu lhát, no. To nám asi jako dělá trošku radost, no, tak jejich hlavní golman, golmanská jednička, kterou nedávno napsali na soupisku, zmešká turnaj, no tak mu pošlem nějakou písničku, ne, když jsme tady v rádiu, navíc jsme Češi, máme specifický humor, tak trošku škodolibě tedy posílám do Dánska jejich golmanovi, který přijde o mistrovství světa. Píseň od Aerosmith. I don't wanna miss a thing. Nechci zmeškat jedinou věc.

Má party ještě nikoho nikdy nezabila, jo? Dobře, ok, o tom se tady zpívá. Jestli máte v telefonu pozvánku na dnešek na nějakou večerní party a moc se vám jako nechce, že byste radši byli na gauči v dece s bramburkama a Netflixem, tak asi radši běžte na tu party, jo? V pondělí kolem naší země prolítne asteroid, velký jako autobus, bude teda asi 90 000 km od nás, ale pořád je to asi třikrát blíž než je měsíc. Takže jako kdo ví, jestli to nebude poslední páteční party, poslední víkend. Takhle, díval jsem se, co NASA. A NASA tvrdí, že nám nic nehrozí. Na druhou stranu všichni máme televizi, všichni jsme viděli všechny ty filmy. Nechci teď teda dělat nějakou paniku, jo, ale mám pocit, že i kdyby nám něco hrozilo, tak nám to stejně neřeknou, aby tady na té zemi během tohoto víkendu nenastala apokalypsa.

0: humor matky přírody, že by se to stalo jako zrovna v pondělí. To je dokonalý, to by byl jako dokonalý příběh, tak uvidíme. Za chvíli, Damiano David, no a když teď sebe tak jako poslouchám, chce to trošku optimismu, tak si dáme Olgu Lounovou s hitem Jsem optimista. Tady na Hit Radio.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
7: Vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Jak jezdí automobily nové generace? Zjistěte to na BYD Tech Days 15. a 16. května v showroomu BYD Olfincar v OC Aupark Hradec Králové. Čekají vás testovací jízdy vozů BYD a speciální tech bonus až 222 000 korun na hybridy s technologií DMI. Přijďte na BYD Tech Days.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
12: A čelovky vaření a papání?
13: Máme.
12: A batůžek malý a velký?
13: Máme.
12: A co boty a botičky do každého počasí?
13: Jasně, že máme.
14: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
15: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1 KK v Plzni na Jižním předměstí za 4 590 000 korun, byt 4 KK v Praze na Novém městě za 20 950 000, rodinný dům v Křenicích na Praze Východ za 18 790 000, byt 3 KK v Praze na Chodově za 8 990 000 a ještě jednou pražský Chodov a byt 3 KK za 9 390 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
16: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: Stovky zásahů a 150 let historie. Sbor dobrovolných hasičů Radvanice slaví výročí a vy jste srdečně zváni. Již tuto sobotu v areálu u hřiště. Čekají vás ukázky techniky, program pro děti, občerstvení, vystoupení kapel i večerní překvapení. Těšíme se na vás již tuto sobotu. Hasiči z Radvanic.
18: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

Ve 14 hodin 37 minut. Tohle je zpěvák, který se svojí kapelou Maneskin před lety vyhrál Eurovizi. Finále Eurovize bude zítra v 9 hodin večer a my můžeme konečně zase fandit českému reprezentantovi v samotném finále. Daniel Žižka to dokázal, dostal se do finále. Včera se to dozvěděl vlastně večer. Byl poslední nominovaný. Normálně ho nechali vycukat, je to 10. postupující a je teda jako fantastický. Sleduju všechny sociální sítě, podívejte se na to taky, jak pomalu, ale jistě se do něj zamilovává celý svět. Tak snad mu celý svět zítra v 9 večer ve finále pošle hlasy, protože my jako Češi pro něj samozřejmě hlasovat nemůžeme. Necháme

0: zase spolu o 12 hodin.
1: Ty byla jak Pavla Tomicová.
2: To mě konkrétně nejvíc.
3: To mě konkrétně nejvíc.
2: A nejvíc bude

0: Baby Goodbye, a to říkám i já. Goodbye, od 15 je tady s vámi odpolední show. To znamená, že já opouštím studio Hitrádia, budu se na vás těšit zase v pondělí ve 12 hodin, kdy nám v pondělí ve 12 začnou srdcovky. Jestli máte nápad do srdcovek, jo, co třeba ještě nezaznělo, co byste chtěli, aby tam zaznělo, tak klidně mi můžete psát i soukromně na Instagram, jsem tam jako Jirka Pelnář a já přes víkend budu dávat dohromady srdcovky na pondělí, tak možná, že tam i ten váš nápad, tu vaši inspiraci rovnou zakomponuju. Bude to hezký. V pondělí se máte na co těšit, bude začínat nový pracovní týden a my ho opět se srdcovkama odstartujeme velmi stylově. Užijte si víkend, užijte si odpolední show v pondělí, pa, pa.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Proudí ti v žilách elektrikářská krev? Srdce ti tluče pro samostatnost? Máš v sobě jiskru? Tak poslouchej. Elif bere projektanta, technika a manažera elektrostaveb. Žádný beton, žádná silnice. Prostě elektřina. Elif. Světlo a energie pro tvou budoucnost. www.elif.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
7: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se

0: uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
5: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
4: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
5: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
4: zážitků
5: a zábavy.
4: Táta sviští po okruhu,
5: děti si užívají spolujízdu
4: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
6: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
5: Adrenalinovou jízdu najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
9: Já nový plot mám.
10: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: se na aquapalace.cz.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Pozor, na trase z Pardubic do Hradce Králové za nájezdem od Hrobic jsou hasiči a u požáru vozidla asi 15 minut staré hlášení, tak opatrně, je to tady samozřejmě s omezením, ale bez kolon. Na trase mezi Svitavami a Lanškrounem na úrovni Opatovic došlo ke střetu osobního auta s autobusem, průjezd Kyvadlově. Na trase s Chrudimi na Vysoké Mýto za sjezdem z D35 u Stradouně, tady jsou momentálně odklízecí práce po nehodě hnedka 3 osobních aut a 3 osobní auta jsou v sobě v Pardubicích po Poděbradské ulici u kruhového objezdu. Člověk by skoro řekl, že je pátek odpoledne, a tak, že ano, tak buďte na silnicích opatrní a případně se ozvěte. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfinkár Hradec Králové.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Alergikům začnou těžké časy. Začne sezóna trav. Teď přišli odborníci s tím, že pilové alergie může zmírnit netradiční pomocník, a to japonský zelený čaj matcha. Tento práškový čaj pomáhá podle nich tlumit uvolňování histaminu a zánětlivou reakci, ale měl by být jen doplňkem běžné léčby. Černá Hora je rádio z hor, a tak tady máme horské novinky. Lanovky v Krkonoších ve ski resortu teď budou od víkendu jezdit denně. Třeba Černohorský expres z Janských Lázní na Černou Horu. Tady je mluvčí Zina Plchová.
6: Denně tak můžete vyjet kabinkou na Černou Horu. Odtud sjet na koloběžce, třeba ke stezce korunami stromů s živými medvědy, a udělat si tak celodenní výlet s řadou zážitků. Na víkend se ve ski resortu Černá Hora Pec rozjíždí i sedačková lanovka Portážky ve Velké Úpě, lanové centrum Monkey Park s novými překážkami přímo v Peci pod Sněžkou a dětský park Kabinka na vrcholu Černé Hory.
5: Skoro polovina testovaných klíšťat v Česku byla nakažená bakteriemi a čtvrtina přinášela lymskou boreliozu. Vědci navíc zjistili, že větší riziko hrozí ve městech než v lesích. Lidé můžou výskyt klíšťat nově hlásit přes mobilní aplikaci a pomoci tak s mapováním jejich aktivity.
2: Hokejový servis Hit Radio.
5: Favoritem hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku je Kanada. Český tým je podle bookmakerů až na 6. místě žebříčku pravděpodobných vítězů. Realita může být úplně jiná. Dneska ve 20 hodin a 20 minut začínáme šampionát bitvou proti Dánsku. Zítra nás čeká ve stejný čas Slovinsko, v pondělí potom Švédsko. Trenéři večer na soupisku napsali 2 gólmany a 20 hráčů do pole. Na tribuně tak zatím budou brankář Petr Kváča, obránce Honza Ščotka a útočník Honza Mandát.
7: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
8: Užívejte si jízdu. O zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách.
5: Úplně sympatické to víkendové počasí není, pokud teda nemáte rádi déšť, protože bude docela deštivo, jak v sobotu, tak v neděli. No a teploty 9 až 13 stupňů zítra, v neděli potom o trošku tepleji, čekáme maxima mezi 12 až 16 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Černá Hora.
0: Parádní pátek přeje z Hitrádia Černá Hora páteční odpolední show pro tuto chvíli Ondra Novotný a Martina Adamů.
9: Krásné odpoledne všem.
0: Tak Hanka říkala ve zprávách, že začíná sezona trav, což na to uvolnění takhle vlastně jakoby před víkendem je super, si myslím.
9: Jo, hokej, paráda.
0: Tak zdravíme do Nizozemska, jestli nás tam někdo...

0: Tohle byl Ed Sheeran, Hit Radio Černá Hora s vámi. Normálně musím říct, že jsem dneska potřebovala něco v GPT chatu najít, nějakou informaci k hokeji, co se týče historie.
1: Ano.
0: A uvědomila jsem si, jak vlastně jsme vždycky teďka tak zrychlený a píšeš prostě stroze. A když se vrátíš zpátky, 2 roky zpátky, kdy začínala umělá inteligence, jestli si vzpomínáte, jak jsme byli slušní, když jsme něco potřebovali. A dneska už to tak vůbec není.
1: To je pravda. Já si vzpomínám, jak si tenkrát ze mě možná i vlastně vystřelil kamarád, říkal, hele, k tomu chatu GPT se musíš chovat strašně slušně. Pozdravit, poděkovat. Tak já opravdu ty 2 roky nazpátek, když to začínalo, jsem vždycky psal dobrý den nebo ahoj, zdravím. A na konci moc děkuju, přeju ti hezký den, protože prostě jsme měli pocit, že...
0: Že tam někdo sedí na druhé straně prostě. A že jsi slušně vychovaný člověk, tak dobrý den, děkuji vám.
1: Ano, jo. V tom se, myslím si, posluchači najdou, že to dělali podobně a teď už to píšou. Hele, dělej, mám na to chvilku, zkrať to, rychle mi řekni a podobně. To je pravda.
0: No, je to tak, už vůbec nezdravíš, prostě nepoděkuješ, jenom stroze napíšeš, co potřebuješ.
1: Já jsem jako malý kluk si myslel, že takhle někdo sedí v automatu na kafe, tam hodím tu 20, on se na to někdo podívá, když to je moc, tak mě vrátí dolů do toho kalíšku, aby mi to tam spadlo a pak udělá to kafe. Fakt jsem si to myslel.
0: A docela z tebe vyroste jako chytrý kluk.
1: Děkuju. Konec.

0: páteční romantika jako hokej. Lady Gaga na Hitrádiu Černá Hora.
1: Já myslel, že řekneš jak hovado. Teďka tady čtu, že o víkendu má být dešťivo, což je pravda, na tom se asi shodneme, ale pozor, máme se toho prý užívat, protože letošní léto přinese zase mimořádně horké teploty, udeří je v El Niño.
0: El Niño.
1: El Niño, kdo to vysvětluje a kdo to vymýšlí tyhle ty názvy?
0: Nějaký pan Niño.
1: No, nějaký pan Vocasíno, podle mě, protože...
0: Vocasíno.
2: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt, a kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Tak točíme.
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
6: Berem, díky.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
14: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
13: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
14: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
15: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
16: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
17: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: Více na aquapalace.cz.
1: Pardubáci, děkujeme vám za podporu v celé extraligové sezóně 2025-26. Společně jsme to dokázali a Dynamo po 14 letech slaví titul. Mistrovská kolekce je už nyní v prodeji v našem fanshopu. Na viděnou v příští sezóně.
2: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
3: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: poprvé v rámci letošního mistrovství po ledě.
1: Přesně, první skupinový zápas, nebo respektive zápas ve skupině proti Dánsku ve 2020.
0: Je to tak, my jsme slibovali, že na Hitrádiu Černá Hora budeme ze šampionátu vytahovat ty košky, tak teďka jedna přímo z kabiny. Naše mužstvo má ve své kabině jenom jeden záchod, jeden jediný záchod, ale pozor, nejenom pro kluky jako hráče, ale i pro realizák.
1: Tam jsou i pro holky. Tam nejsou.
0: Ne. Jeden záchod a dvě mušle k tomu. Takže možná je to taková...
1: A v jedné místnosti ještě?
0: To nevím, každopádně neumím si představit, jak vypadá taková přestávka.
1: Jo. No.
0: Kuci tam stojí frontu, přijdou na let o chvilku později, někomu to nebude takzvaně lepit, proč ti to nelepilo, jsem se nestihl vychcát, chlapi.
1: A první jde červus, ten má přednost.
0: Přesně, hele, kapitán jako první, no. Držíme na chlapům palce, ve Švýcarsku nebudou mít vůbec, ale vůbec lehký úkol, nicméně...
1: Prostě vyhrát, ne? No, to je jednoduchý.
0: My čekáme výhru samozřejmě. I v tom posledním zápase.
1: Ano.

0: jo, filmová melodie při pátečku. Hugh Grant, Hayley Bennett a Hit Radio Černá Hora.
1: O víkendu nás bude čekat fotbal, respektive hlavně hradecké fanoušky, protože v neděli od 17 hodin v Malešovické aréně hrají Votroci proti čerstvému mistrovi, proti pražské Slávy. A mluvíme o tom z toho důvodu, že pokud fandíte Votrokům, případně jste fanoušci Slávie, tak stále jsou lupeny k dispozici i online na fchk.cz.
0: A co je taky důležitý, tak od 15 hodin se tam rozjíždí fanzóna a tam budeme i my, tým Hit Radia Černá Hora.
1: Ano, to

0: vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
2: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
4: Trénírkárna.cz.
5: Hej ty! Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu

0: zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
3: Prodlužování a zhoušťování vlasů ultrazvukem.
0: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
3: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
0: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
4: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
5: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Svegliff Day.

0: nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové

0: UV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: Hit Radio Černá Hora.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Radio Černá Hora, na vteřinu přesně 15.58. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, právě teď pozor na dálnici D11, 29,5 km směrem od Hradce na Prahu, tady stojí nepojízdná dodávka. Hlášení je taky na trase ze Svitav na Mohelnici u Moravské Třebové. V obou směrech se v pátek odpoledne tvoří výraznější kolony kvůli dopravnímu omezení a nehoda se došetřuje na trase mezi Svitavami a Lanškrounem na úrovni Opatovce, kde se střetlo osobní auto s autobusem. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Velký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Jedinečný hudební zážitek vás čeká 15. května v pátek v 7 večer, kdy sál rozezní dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové.
2: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
1: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
3: Pozor, pozor! Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek. Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty. Na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
4: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
5: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiči, pokud tankujete naftu, tak teď pokud pojedete na čerpací stanici, ušetříte. Konkrétně u nás ve východních Čechách zlevnila nafta za týden o skoro 2 koruny. Průměrná cena je lehce přes 41 korun za litr. Je to příjemný, když jdou ceny dolů, faktem ale zůstává, že třeba před rokem byla nafta o skoro 10 korun levnější. Nelegální vjezdy trápí správce Krkonoš. Pomoci mají nové kamery, které by měly řidiče pohlídat. Nově jsou třeba pod lesní boudou, kde si podle správců někteří řidiči dělali zkratku přes hory. Do 2 let by mohlo být v horách 30 kamer. Blíží se Gočárův běh a startovní listina se plní. Do uzavření registrací zbývá posledních ani ne 100 míst. I vy můžete být součástí závodu propojujícího Hradec Králové a Pardubice. Start je 23. května, tedy už příští týden v sobotu.
6: Trasa má ve finále 33 kilometrů. V podstatě můžeme říct, že je to určeno úplně pro kohokoliv. Ať už jste běžec, můžete se přihlásit jako jednotlivec, pokud si troufáte na tuhle trasu, nebo můžete využít dvoučlenou štafetu, nebo můžete využít čtyřčlenou štafetu. Pro letošní rok jsme připravili i novinku, a to je ta, že to můžete absolvovat pěšky, tento závod, s kočárkem, s pejskem, parta kamarádů, rodina, kdokoliv, jako velký výšlap, a nebo můžete jet i na koloběžce.
5: Tolik za organizátory Adéla Málková. A teď na Černé hoře do NHL. Brankář Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky k vítězství hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu ve druhém kole playoff. Canadiens vedou v sérii 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference. Tomáš Hertl pomohl Vegas asistencí k vítězství 5-1 v Anaheimu a postupu do finále západní konference. To Lukáš Dostál inkasoval 5x z 21 střel a sezona v zámoří mu skončila.
7: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
5: Víkend bude deštivý, to už víme. Zítra i v neděli bude oblačno, zataženo s deštěm. Zítra teploty 9 až 13 stupňů a v neděli o 3 víc, maxima 12 až 16.
8: Víkend bude deštivý, no to snad ne. Ono to snad vyjde tentokrát.
9: No to snad ne.
8: No to snad ne.
4: Hit Radio Černá Hora.
8: Hele, ono to nevyjde, uvidíte, že ne, že na

0: lístek dáš mi.
1: Páteční jazykolám Leporello a Eva Farná na Hit Rádiu Černá Hora.
2: Ještě, že jsem nemusela já. Přátelé, hory v létě, tak o tom jsem dneska tady mluvila, jaká to je pecka, určitě to máte rádi taky a Krkonoš je zvlášť. No a Ski Resort Černá Hora Pec nabízí skvělý adrenalinový zážitek, sjezd na koloběžce z Černé Hory. No a my tady pro vás máme ještě dneska naposledy soutěž o jízdné nahoru lanovkou a sjezd koloběžkou dolů pro dvě osoby a dvakrát. To jsou počty.
1: Hele, jednou to nejprve ozkoušíte a po druhý samozřejmě v rámci bezpečí už to trošku víc pustíte.
2: A po třetí si to koupíte.
1: Ano, a takhle dokola. Ono to je vlastně takový ten, taková ta, jak to říct, a teď nevím, jestli to řeknu správně, ale povolená droga, je to takový ten příjemný adrenalin, který prostě člověka baví. Navíc vlastně se podíváte do míst, kde běžně lyžujete, jak to tam vypadá, když tam je prostě vyrostlej trávník, nadýcháte se čerstvého vzduchu a užijete si krásný den nebo krásný dopoledne.
2: Ale jako bacha, vy jedete po cestě dolů, jo? Vy nejedete po ty sjezdovce, tak...
1: Ano, ano. Mimochodem je to i bez sněhu. Už
2: je to i bez sněhu, no.
1: I když, pozor, tento týden to vlastně kecáme, ono tam je docela nachumelilo pár čísel.
2: Tak třeba.
1: A já jsem chlap, tak já říkám hodně.
2: Jo, takhle.
1: I když to bylo jenom pár milimetrů. U nás na webu hitradiočernahora.cz máte kompletní pravidla a u nás na sociálních sítích ještě dneska běží soutěž.

0: pardubického Maja Lesu. 3 pódia, 2 dny plné zábavy a dohromady 40 interpretů, DJové i kapely i interpreti. Jedno chceme říct, ať vám hlavně neprší, protože my jsme vám po celý týden rozdávali vstupenky a vlastně jedním okem jsme sledovali tu předpověď a přejeme vám všem, co tam jedete, nebo už tam možná jste, a všem organizátorům, aby to zkrátka klaplo.
1: Možná poslouchají Černou horu místo Bena Kristova někde, veď, ve stanu.
0: Kristova.
1: Každopádně, často se říká, že festák bez bláta není festák, takže jako... Třeba se to někomu bude líbit, kdyby náhodou pršelo. Náhodou.
0: Promluvil prostě zase jakoby člověk, co by...
1: Přející člověk.
0: Ano.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
10: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
9: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
10: Družstevní byty Chlumec.cz.
9: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Proudí ti v žilách elektrikářská krev? Srdce ti tluče pro samostatnost? Máš v sobě jiskru? Tak poslouchej. Elif bere projektanta, technika a manažera elektrostaveb. Žádný beton, žádná silnice. Prostě elektřina. Elif. Světlo a energie pro tvou budoucnost. www.elif.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
19: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autorizovaný prodejce Boss Auto Trutnov. Více na www.bossauto.cz.
20: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
21: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
22: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro

0: Pátek odpoledne, Hit Radio Černá Hora, Ondra a Martina s vámi.
1: Jeden langoš za 40 tisíc korun, to byla teďka realita na Slovensku. Umíte si představit, že bychom mluvili v rádiu bez hádzku a cárek?
0: Na Cerné Hore?
1: Na Cerné Hore by to bylo hodné, složité. No, mluvíme o tom z toho důvodu, že jeden stánkař na Slovensku prodával langoše a na účtenku při nějakém zadávání do systému zapomněl dát písmeno s háček. Takže místo langošů prodával langose. Přišla kontrola a za ten háček mu dala 40 tisíc korun pokutu. 40 litrů za jeden háček. Ono to bylo tak, že ta kontrola mu říkala, pane, to bude hodně mastný, a on říkal v klidu ve stánku s langošema, jsem na to zvyklej. Já už ten

0: Krásný pátek, máme 15. června.
1: Je, tak to už mám podovolený. Doufám, že jsme vás naštvali, že jste tu svoji třeba taky nepospali.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně

0: Hradce Králové do Pardubic už 23. května. Rodinný běh, afterparty v automatických mlýnech. Spojte nespojitelné. Registrace na www.gočarovbieh.cz. Stovky zásahů a 150 let historie. Sbor dobrovolných hasičů Radvanice slaví výročí a vy jste srdečně zváni. Již tuto sobotu v areálu u hřiště. Čekají vás ukázky techniky, program pro děti, občerstvení, vystoupení kapel i večerní překvapení. Těšíme se na vás již tuto sobotu. Hasiči z Radvanic.
1: Jak jezdí automobily nové generace? Zjistěte to na BYD Tech Days 15. a 16. května v showroomu BYD Olfincar v OC Aupark Hradec Králové. Čekají vás testovací jízdy vozů BYD a speciální tech bonus až 222 000 korun na hybridy s technologií DMI. Přijďte na BYD Tech Days.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Pryč DPH! Pryč DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
10: Hit Radio Černá Hora.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Opatrně teďka třeba na dálnici D11, 31,5 km ve směru na Hradec. Je tady nehoda 4 osobních vozidel a blokovaný je levý jízdní pruh. Ještě jednou, D11, 31,5 km směrem na Hradec Králové, 4 osobní auta v sobě, levý pruh. Kolona se tvoří už od sjezdu na Český Brod. Tak děkujeme za tohleto aktuální hlášení. Stejně tak, jakože na dálnici D11, na 31. kousek před, jsou v sobě 2 osobní auta. Klidně nám to někdo upřesněte, jestli to jsou 2 dopravní nehody, anebo jestli to je spojené hlášení. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10
1: 100. BYD ATTO 2 se superhybridním pohonem již od 649 tisíc. Přijďte ho otestovat do Olfin Car Hradec Králové.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Výdaje nad 2% HDP se nebudou započítávat do schválených výdajových rozpočtových rámců. Prodloužení této výjimky dnes schválila sněmovna. V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během 2 dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Výstrahu dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav, který dál bude upřesňovat. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, jež se konalo ve čtvrtek večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí. No a zpráva Krkonošského národního parku rozšiřuje svůj kamerový systém. Ten pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy a chránit jeho nejcennější oblasti, jak potvrzuje mluvčí zprávy parku Radek Drahný.
8: Pohyb motorových vozidel po hrách byl extrémní, tak už přes 2,5 roku provozujeme telematický kamerový systém. Pokud zjistíme, že někdo takto vyjel do národního parku bez zákonného důvodu, tedy nelegálně, tak potom mu hrozí sankce. Ta se zpravidla pohybuje kolem 10 000 korun.
0: Provozuje teď 10 kamer, zejména ve středních a východních Krkonoších. Do 2 let mají přibýt další.
9: Užívejte si jízdu, o zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov, váš parťák na cestách.
10: Teplotně na tom budeme zítra podobně jako dneska, takže v maximech nějakých 13-14 stupňů na východě Čech. No a k tomu zítra obloha pod mrakem, ojediněle přehánky, ale k večeru by se to mělo zlepšovat a mělo by být bez deště.
0: Počkej, o víkendu už žádný sníh, jo?
10: Zatím to tady nevidím. No,
0: tak to se nám ulevilo. V polovině května.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: S vámi Ondra Novotný, Martina Adamu, zdravíme do východních Čech a my jsme tady v předchozí hodině otevřeli vlastně jakoby chybějící diakritiku některých slov a spustil se nám tady takový jako kolotoč dalších překlepů a příhod, co se vám staly. Tak se na to ještě podíváme.

0: A Hit Rádiu Černá Hora jsme v předchozí hodině řešili, že na Slovensku dostal jeden stánkař s langošema za to, že nedal háček nad S, takže langose prodával místo langošů. 40 tisíc korun pokutu za diakritiku.
1: To je hrozný.
0: Za překlep.
1: No, nechtěl.
0: Zajímalo by mě, co bys dostala ty, Martino, za dnešní překlep. Prosím vás, Martina dneska vysílala a zdáváme jí za to hold i dopoledne. Mm. A měla pak 3 hodinky času, tak to využila k tomu, že pracovala a střihla nějakou reportáž.
1: Ano.
0: A napsala mi. Dáme si klidně oběd, já musím ještě postříkat reportáž a pak můžu postříkat, ty vole, napsala. Teda postříhat, sakra. Takže když se takhle člověk splete dvakrát za sebou, ještě navíc, může z toho vzniknout vlastně velice poutavá zpráva, kor, když vám to píše kolegně.
1: No, ale teď si vemte, když se vám to stane, tak ten...
0: Co myslíš teď? No, každopádně vy nám píšete na WhatsApp kupu dalších přeřeků.

0: asfaltovat.
1: Asfaltovat.
0: Asfaltovat, valej to tam asi. Asfalt.
1: Takže oni tam vozají prostě asfalt.
0: Značka, krásná značka.
1: Tak děkujeme, klidně využijte náš WhatsApp 601-292-464 k dalším takovýmhle vtipným přeřekům a překlepům. Rádi se tady s vámi na Hit Rádiu Černá Hora
0: pobavíme. Určitě vám něco přišlo taky. No, nenechte určitě. Mě v tom, nebo jste blbě něco napsali, nenechte mě v tom, prosím vás.

0: Tak vidíme, že přeřeky, který s váma řešíme na Hitrádiu Černá Hora, jsou vděčné téma, tak jedna hlasovka.
1: Zdravím vás, Hela, musím se podělit i já s přeřekem. Já jsem diktovala zprávu a psala jsem: dobrý den, pane Votrubec, sejdeme se tolik a tolik, po chviličce to čtu a tam nebylo dobrý den, pane Votrubec, ale bylo tam dobrý den, pane Blbec. No ještě jsem to neposlala, byl to tehdejší můj šéf.
0: Je pravda, že proč psát šéfovi, co se o něm myslí, že jo? Teď mu to můžeš říct do očí.
2: A hele, mám tady ještě jednu zajímavost taky z našeho WhatsAppu. Tomáš nám napsal, jak vlastně se dorozumíval se svým kamarádem. Nakonec se odpoledne nestavím, budu spěchat za Honzou na sex. Měla to být seč.
0: Jo.
2: Na chalupu jel. Takže psal, tak tenhle ten překlep byl taky vtipnej.
0: My tady ve studiu vzpomínáme na našeho kolegu, ne, že by teda nebyl mezi námi, on tady je furt s náma, ale nejmenovaný kolega napsal, že osobní auto se srazilo s kimonem.
2: Jo,
0: chtěl napsat s kamionem. Tak taková černá kronika trošku. Tak pište dál 601-292-464. Řešíme s vámi přeřeky nebo překlepy. Zkrátka to, kdy nám telefony trošku znepříjemní život.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
9: Prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
10: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
9: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Pardubáci, děkujeme vám za podporu v celé extraligové sezóně 2025-26. Společně jsme to dokázali a Dynamo po 14 letech slaví titul. Mistrovská kolekce je už nyní v prodeji v našem fanshopu. Na viděnou v příští sezóně.
16: Zkuste si dát minutku klidu.
17: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
19: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
13: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
20: Tak točíme!
21: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
20: Stop!
21: Co?
20: Showroom na kuchyně.
21: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
20: Berem, díky.
22: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.

0: věci. Vy jste nás zavelili hodně, hodně dalšíma věcma. Můžeme klidně něco vytáhnout?
1: No tak můžeme, třeba když jsme chtěli si dát nějaký jídlo, tak tady nám někdo píše, mami, počkej, hledám to, jo, na večeři si dám sražené brambory, to smažené.
0: Jeden překlep taky z WhatsAppu, píše Filip, včera moje máma usnula u Eurovize, probudila se ve 3 ráno a napsala mi, jo a poštovné, pil i Čech, chtěla se zeptat, jestli postoupil i Čech. No, ve 3 ráno, jestli náhodou,
1: no,
0: hele.
1: No, možná i pil.
0: Na tu oslavu, jestli náhodou i nepil.
1: Možná.
0: Já si vzpomínám na jeden strašný přeřek z televize, ze živýho přenosu, kdy jsem komentoval a já jsem řekl, na levé straně Procházka, který, a teď jsem chtěl říct, vyslal střelu na bránu a já jsem řekl, vysral střelu na bránu. Já to prostě řeknu, tak to je. Tenkrát jsem se otočil jenom dozadu, viděl jsem režiséra přenosu, kameramany, ty byli totálně rozsekaný. Já jsem už tak jako příjemný pocit v sobě nezažíval.
1: No tak já jsem taky takhle poslala jednu SMSku kolegovi v práci, jsem říkala, dobrý, paráda, pocit stejný, protože jsem mu napsala, já už jsem ti ten mail posrala.
0: To je ten vtipek z toho hotelu. Poslal jsem vám postel. To jste hodnej. Plosím.

0: ochutnávku. U nás ve studiu byl totiž tento týden Jan Rudzinský a zve vás kousek od Pardubic.
1: Jmenuje se to expozice pardubického letectví. Do budoucna plánujeme to přejmenovat na expozici východočeského letectví, aby v tom mohl působit i Královéhradecký kraj a Hradec Králové. A chceme tyhle ty aktivity rozšiřovat. A teďko 16. května děláme den otevřených dveří s létáním právě na tom letišti Kunětice, kde předvedeme naše aeroplány. Máme spoustu krásných aeroplánů, včetně Blériotu Jana Kašpara, a lidi si je můžou prohlídnout a některý z těch aeroplánů budou vidět i v letu.
2: Já teda musím říct, že cítím, jak nám najíždí ty akce zase, co?
1: Je to super,
2: a
1: je
2: už
1: to super.
2: Ty víkendy budou prostě plný, už to bude lítat.
0: Je to skvělý, kvitujeme to i tady na Hit Radio Černá Hora, pochopitelně. Když si zadáte aviatická pouč .cz, tak tam máte i informace právě k sobotní akci, na kterou jsme vás v tuhletu chvíli zvali. A jak bylo řečeno, lítat se sice nebude, ale dva ty historické kousky se budou vracet odpoledne z nějaký akce a prý zakrouží taky nad letištěm v Kuněticích, kde jinde. Než tak. pod Kuňkou samozřejmě. Nepříste s Kutnou horou, pozor. Kuňku známe všichni u Pardubic, tak právě na tom maličkým letišti tahle ta sobota bude patřit Airům.

0: Května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Tak točíme.
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.
7: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 6.

0: starosti? Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Radio Černá Hora, 11 minut zbývá do 18. hodiny a koukám na tu předpověď počasí na víkend ještě jednou. No zítra asi s deštěm částečně, hlavně teda dopoledne, ale neděle snad to vypadá nakonec bez deště, tak alespoň jedna dobrá zpráva.
1: Ono se to totiž v neděli asi opravdu bude lámat a od příštího týdna hezky to bude nahoru ty teploty, v pondělí 16, ve středu 19 a příští víkend až 24 stupňů, 25.
0: Hele, já k tomu nemám víc co dodat, maximálně teda.
1: No.
0: Tak doufám, že alespoň ty neděle využijete a jestli zítra plánujete něco většího, takže jestli zmognete, tak úplně minimálně.
1: No, jestli budete lejt jinak, tak se nedá nic dělat.
0: Jestli budete lejt jinak, tak hlavně
1: pa.
0: Nezapomeňte, že po víkendu je zase

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Trenýrkárna.cz.
7: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenýrkárna.cz.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Bude 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy zalil vzácnou relikvii do betonu. Chtěli pohřbít, prý mu vadilo vystavování v kostele. Hrozí mu až 8 let vězení. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Pokud bude opět vystavená, pak by to podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla mělo být už jen za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou dnes prosadila vládní koalice. Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, Lidovců a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se obávají, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová to odmítá. Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému zápasu mezi Hradcem a pražskou Slávií v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí zvýšený počet lidí. Utkání předposledního kola prvoligové nadstavby se bude na Malšovickém stadionu hrát od 18 hodin. Od 17 hodin. Ve Švýcarsku začíná hokejové mistrovství světa. Do akce dnes půjde i český tým. Ve skupině B ve Friburgu nastoupí proti Dánsku. Zápas začne ve 20:20. Další utkání budou naši hokejisté hrát zítra večer se Slovinskem.
12: Užívejte si jízdu. O zbytek se postaráme. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách.
11: Zítra počítejte s občasným deštěm, ojediněle se mohou objevit bouřky, v severozápadní polovině Čech budou přehánky jen výjimečně. Později odpoledne a k večeru má déšť postupně ustávat, kromě východu Moravy a Slezska. Nejvyšší teploty od 9 do 16 stupňů.
13: Dobrý večer, je pátek, s vámi Lea, tak odstartujeme ten páteční večer, zítra sporu budeme i vstávat, každopádně teď už Hit Radio Classic, nejlepší hity 80. 90. let až po milénium. Startují právě teď s YouTube a Beautiful Day.

říkám 80ky, jak vyšité. Hezký dobrý večer. Hit Radio Classic v plném proudu s vámi, Leona. Tak jaký máte pátek? Zítra sobota, neděle, volníčko. Dneska budeme držet samozřejmě všechny pěstičky na hokeji. Doufám, že už máte rezervaci někam do hospůdky. Dát si něco zlatavýho, studenýho, napěněnýho k pitivu. Tak dejte vědět, co děláte. Možná někdo jedete z práce, někdo už jste doma a někoho čeká noční šichta. Každopádně to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Bude následovat až do 21. hodiny. Před námi Crowded House a nebo tahle skvělá pecka. Je pátek! Hezký večer!

0: doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete. Tak většina z vás už máte padla v práci a těšíte se domů, že si odpočinete, dáte nohy nahoru, něco dobrého k jídlu a pití a budete si užívat takové té předvíkendové pohodičky, někdo večer na hokej, někdo za písničkou. Tak ať už budete dělat cokoliv, pokud možno zůstaňte s námi, protože vám budeme hrát do 21. ty nejlepší hity 80. 90. let. Za moment třeba tohle. Tina Turner, Eros Ramazzotti, Cosa della Vita. Tohle a ještě mnohem více skvělé muziky. Tak hezký večer s Hitrádiem.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
3: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
2: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
3: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
2: zážitků
3: a zábavy.
2: Táta sviští po okruhu,
3: děti si užívají spolujízdu
2: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
4: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
3: Adrenalinovou jízdu najdete na
5: firmanazážitky.cz.
6: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
11: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
12: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: Zkuste si dát minutku klidu.
14: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
15: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
16: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
15: To bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
17: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale...
8: Už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
17: Tak točíme.
18: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
17: Stop!
18: Co?
17: Showroom na kuchyně.
18: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
17: Berem, díky.
19: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční Kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
20: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

padesátková věc. To se k tomu pátku hodí, pokud se chystáte někam za písničkou hodit bokem doprava, doleva, prostě vytancovat se z toho celého pracovního týdne, tak tahle pecka je prostě skvělá. Tak ať už budete dělat cokoliv, hlavně ať vám je dobře, máte dobrou náladu, užijte si pátek, sobotu, neděli a poslouchejte Hit Radio. Hezký večer.

0: Krásný dobrý večer, Tony Basil, Mickey, to taky máme rádi. 80ky milujeme, za chviličku Bryan Adams, Britney Spears nebo Bobby Brown. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak já doufám, že máte parádní pátek. Zítra na někoho z vás čeká hit, který vás rozseká. Sekačka na někoho bude čekat, na vaši zahrádku. A taky narozeninová ruleta. Bude toho spousty, tak rozhodně. Víkend je nejlepší s Hit Rádiem.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.

0: Svegliff Day.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: This is Ava Max.
3: All the hits.
4: Pokračujeme, nezastavujeme nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Tak teď Everybody a DJ Bobo.

Boys Watching Me, posloucháte Hitradio 8 minutek po 19. hodině. Hezký dobrý večer. Před námi Pink, Don't Let Me Get Me a taky si dáme tuhle neskutečnou pecku. Do éteru Hitradia Classic dnešní večer přichází Aháči. Skupina Aha, Crying in the Rain, stará věc, skvělá pecka, rádi posloucháme, dlouho se neslyšela, tak já doufám, že fanouškům Aháčů uděláme radost a to právě teď.

dobrý večer, Pink, Don't Let Me Get Me, doznívá z Eteru Hitrádia. S vámi taky Lea. My spolu vlastně budeme usínat a zítra spolu budeme i vstávat. Každopádně napsala nám posluchačka Silvie, která je právě teď na cestě z Pardubic. Ahoj Leonko, moc ráda tě poslouchám, vždycky mi zlepšíš náladu a váš playlist je prostě super, když hrajete tyhle osmdesátky, devadesátky. Měla jsem celé dva dny školení, úplně jsem celá bolavá a mám pocit, že jenom voda mě udrží nad vodou. Nemáš tam náhodou, Joža Ráže, voda, čo ma drží nad vodou? Díky moc, jste super, moc ráda vás poslouchám, Silvie. Tak Silvinko, normálně, kdyby si dneska vsadila sportku, tak vyhraješ, doufám, že by si se rozdělila, protože shodou okolností Joža Ráže tady mám, tak bude jenom a jenom pro tebe, jo? Voda, čo ma drží nad vodou, za necelé 4 minutky z Éteru Hitrádia letí přímo k vám.

0: Máš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
5: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
4: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
5: Družstevní byty Chlumec.cz.
4: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
6: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
7: Všude dobře? Domo nejlíp! Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

Hit Radio Classic. To jsou ty nejlepší pecky 80. 90. Každopádně rodičové všech studentů, deváťáků, kteří dneska se dozvěděli výsledky přijímacích testů, gratulace obrovská, patří mezi vás, protože i můj syn se dostal na vysněnou školu, takže jsem strašně ráda a jsem taková ta pyšná matka dneska. Tak souzním s vámi, užívám si to s vámi, protože je mi jasný, že ve většině domácnostech, kde máte deváťáky, tak oslavujete a komu to nevyšlo, nic se neděje, budou druhá kola, všichni to zvládnou a já doufám, že všichni budou v naprostý pohodě. Teď už Superstar Jamelia a ne

Máte i vy takový ten hit, který vám okamžitě zlepší náladu? Nebo máte hit, který vás vždycky, jak se říká, rozseká? Ať už je to zamilovaný slaďák nebo taneční pecka, která vás roztančí, rozespívá, tak mrkněte na web hitradio.cz. Máme tam soutěž, zajímavou soutěž, hit, který vám

0: však už to znáte, protože ten nejlepší víkend je z éteru Hit Rádia. Za chviličku Madonna a spousty dalších skvělých osmdesátkových a devadesátkových hitů.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.

0: toxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava S hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.

0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: No proto.
1: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: točíme.
1: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
0: Stop!
1: Co?
0: Showroom na kuchyně.
1: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splnějí vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
0: Berem, díky.
2: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.

0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mám se, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu. A taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.